0: že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.
1: Noc plná hvězd.
2: Kamaráde, ty kluku zlatý,
3: Pepo.
2: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
3: No nic nedělám, mám se dobře, mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky, jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu už ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
2: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ, no, ty si žiješ časou peníze, víš.
3: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud sype.
2: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
3: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu, takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
2: Sakra, ty taky.
3: Sakra, já taky.
2: A taky nevině.
3: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
2: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
3: No právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne? No, co pak

0: vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
1: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brdě.
0: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve třetím patře. Se slečnou Elou,
1: pamatuju. Ježiš, to byla ta srdcová, to byla no, kočka,
0: to byla taková. Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
1: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
0: Jo, takže ty píšeš.
1: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
0: Co?
1: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
0: No počkej, ale za co tě teda platí?
1: No právě za to, že neuveřejňuju.
0: No jo, ale kdo?
1: No postižení.
0: No tomu nerozumím.
1: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
0: No, pošleš do časopisu.
1: Ha, nefak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
0: No jo, počkej, to už...
1: No tak vidíš...
0: To mi svítá.
1: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
0: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
1: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
0: To bylo,
1: jsme se podíli.
0: A skočí ti na to každej.
1: Jo, každej podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
0: Sele?
1: Sele.
0: Hele, neměl bys...
1: Sele?
0: Ale ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
1: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
0: Beru a jedem.

0: noc s hvězdou.
1: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... A přitom jsou to samý Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se čuňa... Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk, když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk. To se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl... No já vůbec... V Indii, že tam jsou různé sekty také. Například šampaňské, moselské. Prostě to nebudu... Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii. Tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, teďka už každý musí mít gramo tam právě. to je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že? V létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. To jsou takový na maso. Ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no. Já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že. Ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, nás mají strašně rád. Strašně rád. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal, o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.

0: Noc plná hvězd.
1: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřah na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si, slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem ho, říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověčo, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo, počkej člověče, tady není, on tady není, on někam utek. Taková to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapli zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.

0: noc s hvězdou.
1: Zima jak svině, počasí divné, typická chůze, nápadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku? Už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

že prý co říkám na všecky ty změny. No vyhlídnul jsem si šikovný smrk, na šachtě pro mě robota není.

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy, Blažek a syn.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blama, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos

0: Již většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Kam poděl se strach a kam odhodlání, proč tíha dojmů se pojednou ztrácí. Nedopovím už poslední přání těm, co se tentokrát

Kde skončil můj den a dým se dál zvedá, ve větvích hvízdá to, co vítr není. Ten, kdo mě znal a ten, kdo mě hledal, snad v kapli nejí.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: Jaké máte přání?
1: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
2: Ano, to jsem já. Posaďte se.
1: Děkuju, já jsem Hlustvisiák. Hlustvisiák, mé jméno.
2: Mě.
1: Tak to jste vy, Černý pirát.
2: No.
1: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
2: Co pak jste nám přines?
1: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
2: To jsem já.
1: Jo, tak to jste taky vy.
2: No.
1: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
2: Já přece ještě nejsem penzi.
1: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
2: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
1: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
2: Tak podívejte se, co jste si psal.
1: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
2: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
1: Ano.
2: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
1: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedině já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
2: Tak vy si věříte.
1: Drahej pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
2: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
1: Ano.
2: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
1: No, mě a proč?
2: No kvůli orientaci.
1: A tak, jo.
2: Abyste věděl, co vás tady čeká.
1: Ano.
2: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného baru?
1: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
2: No, dovolte.
1: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
2: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
1: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
2: Proč by chodili na váhu?
1: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
2: Nesmysl, vážit se nebude.
1: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
2: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
1: No jak takhle, helejte.
2: No
1: takhle,
2: počkejte,
1: no,
2: co to děláte?
1: No vidíte, jak,
2: no,
1: mi,
2: dovolte,
1: to,
2: jak to se.
1: Mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
2: No.
1: Páni drazí. A to je vaše vnučka?
2: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
1: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
2: Ale
1: to,
2: no, já nevím.
1: Safra,
2: a patrně, ano.
1: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
2: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, jo, na pláži.
1: A ten dědek vedle, to je Rumun?
2: Ne. To jsem přece já.
1: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku. Kvůli úžehu, pochopitelně.
2: No, samozřejmě.
1: Vidím, že tady máte taky legitimaci, RAH dokonce. Vy jste členem RAH?
2: No samozřejmě, co je na tom divného?
1: No vidíte, pane, jaká je nás síla.
2: Tak podívejte se, to já si netroufám posoudit,
1: jo.
2: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat. Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
1: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
2: No ano, taky se stávají takové případy.
1: Tak to neplníte plán, víte?
2: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
1: Ano.
2: Pán se patřičně setne,
1: jo.
2: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
1: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
2: No, tak podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
1: ano.
2: Koho pustit dovnitř.
1: Ano.
2: Přijdou k vám cizinci.
1: Jo.
2: Poznáte podle toho, že...
1: Že mají peníze.
2: Ale ne, že...
1: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
2: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
1: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
2: No, vidíte.
1: U nás.
2: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
3: Bonsoir,
1: to je Francouz.
2: No,
1: to se, jak jste si zacpal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, messie, foj, asseye, na kole, no, a nastavím ruku.
2: A co když přijde s dámou?
1: Tak nastavím dvě.
2: No, tak dál.
1: Ano.
3: Good evening.
1: Angličan. To spíš Angličan, víte?
2: No, Angličan, no,
1: Angličan, nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
2: No.
1: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
2: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
1: A je, znám. No? Jak jste řekl, sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
2: No, prosím.
1: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
2: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
1: No ja, kisti hnát, kisti no? Hát. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
2: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
1: Ano.
2: A co když k vám přijde Čechoslovák?
1: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
2: No jo, ale co když přijde takhle? Maestro, hrajte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
1: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
2: Výborně, dál.
1: Ano.
2: Teď dávejte pozor. Přijdou k vám dva cizinci.
1: Ano.
2: Jeden je Američan a druhý třeba Rumun.
1: Taky dobrý.
2: Ale vy víte, že v sále už je jenom jedno místo volné. Co uděláte?
1: Sakra, co udělám?
2: No.
1: Safra, to je přímo kádrový případ tohle. No víte co, tak já budu dělat jako že o tom nevím a pustím je tam oba dva. A oni už se tam nějak srovnají.
2: Ne, počkejte. To by nebylo solidní a my jsme solidní podnik, milý pane, solidní.
1: No tak v tom případě bych tam pustil toho Rumuna.
2: Výborně. A proč?
1: Že se nechávají fotit na haty.
2: Ale ne.
1: Že
2: jsou nám
1: že?
2: Bližší.
1: Bližší, no. Ano, bližší.
2: Ale co s Američanem?
1: Co s Američanem?
2: No?
1: No tak, toho by si odvedli domů moje stará dcero.
2: Proč?
1: No, a tím bychom potrestali Ameriku za to, co tam vyvádějí s černochama.
2: Dobrý. No a teď pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
1: Poženu svinským krokem.
2: Sála, dobře, to je totiž moje paní.
1: Ježi. V tom případě pardon.
2: Ne.
1: A kdybyste chtěl, tak...
2: Ne, já to nechám úplně na vás.
1: Výborně, tak jsem přijatý.
2: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
1: Aha.
2: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
1: ano.
2: Berou úplatky.
1: Ano.
2: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
1: No, pane vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím s propitným jako, jo. Jako co vyšacuju,
2: jo.
1: Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
2: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
1: Děkuju, otcivě.
2: Přijat.
1: Děkuju. Oh.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo bytí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku ve znebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v chodu dal si pro

0: Davice otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
0: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování. Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontrolu?

Noc plná hvězd. Vážený pane mistrale, přiznávám se, utrhl jsem si ve vaší zahradě růži. Bylo to, když se vyjde z domu z druhého záhonu vlevo a byla červená, s několika poupaty. Přijel jsem do Meán v poledne. Dům byl tichý a nápis na dveřích mi řekl, že je ještě zavřeno, že otvírat se bude za hodinu. Měl jsem něco k jídlu, trochu vína, chtěl jsem tedy počkat na jedné z laviček, které tu jsou, ale vyšla paní a ujistila mne, že je možné vstoupit. Nevím, kdo to byl. Měl jsem jí možná říci, že vás mám velmi rád, že nejsem jedním z turistů, kteří sem nahlédnou jen ze zvědavosti, že vás mám rád už přes 30 let a že vám chci napsat tento list. Možná, že by byla méně netrpělivá a méně uzavřená. Chápu jí. Přicházejí mnozí, přihlédnou a jdou dál. Co vidí? Dům obklopený zahradou, psací stůl, jídelnu, vaše pevné lůžko, fotografie na zdech, portréty, váš i vaši paní, starou provánsalskou truhlu na mouku a jdou dál. Básník je mrtev. Hovoří se tu šeptem. Básník je mrtev. Zemřel v prvním roce první světové války. Tak praví příručky i čísla na pomnících, kterých je v tomto kraji mnoho. Nechci je podezírat, ale jdou dál. A sotva, kdy ještě otevrou stránky vašich knih. Ale jsem já lepší? Viděl jsem snad víc? Znám víc? Ne. Stál jsem ve vašem domě, pane mistrale, a trochu jsem se styděl za svůj vstup, za své rozhlížení, za to, že nedovedu říci pravdu. Že nedovedu říci, nechte mne tu vážená paní chvíli posedět, postát, pobít s těmi předměty. A já vám při pomáce básníkovi slíbím, že budu tichý, že tady budu bez pohybu, beze slova se zatajeným dechem čekat. Měl jsem to říci. Měl jsem té paní, která tu s laskavou nedůvěrou v očích sledovala mé kroky i mé pohledy, vysvětlit svoje důvody a zůstat. Zůstat před vaším psacím stolem a vidět ho. Ne se na něj dívat, jako už tolik jiných a jako natolik jiných při nejrůznějších prohlídkách. Ne, vidět. Vidět stůl svého básníka. Vidět. Tady lehávaly vaše lokty. Tady vaše dlaň. Tady jste v listoví citů hledal plody slov. Čekal na jejich dozrávání. Na jejich dozrání, na jejich pád do trávy básně. Tady jste čekal na vycházející hvězdy, na úder prvních kapek na skla oken. Tady jste čekával. Tady lehávaly vaše lokty, tady vaše dlaň. Měl jsem pobít. Je tady snímek, pane mistrale, vy to jistě víte, na kterém jste spolu s panem Dodetem. Sedíte venku na nějaké loučce, vynesli vám křesla a fotograf, dovedu si to představit, byl plný uctivosti. Chystal si přístroj takový ten velký na stativu, chvíle mi mizel pod svým černým plátnem, zaostřoval, hledal, měnil stanoviště, obracel vaše křesla směrem ke světlu. To nemůže být jen tak zvěčnit takové setkání, i když, dovedu si to představit, nevěděl toho o vás tenkrát příliš. Pan mistral, říkal si, je nejen básník, ale člen obecně rady. A pan Dode si tu někde najal opuštěný větrný mlýn, to je podivínství. Ale na druhé straně si ho pan mistral, obecně rada, váží. A oba jsou, říká se, velcí spisovatelé. Tak asi uvažoval, dívaj se na vás, zrakem svého řemesla. Viděl vás na zadní straně svého přístroje obráceně. Hlavou dolů, nohama vzhůru, nohama vašima i nohama těch křesel. A tomu připadalo trochu nedůstojné a jaksi drzé. Ale co se dá dělat, tak by se tu jevila i hlava státu. Hlava hlavou dolů, si možná řekl a zaplašil to jako pomyšlení nevhodné. Pak stiskl spoušť. Pak stiskl spoušť a světlo padlo na emulzi desky. Pak stiskl spoušť a zlomek vteřiny byl z proudu času pozdvižen do výšin šťastného trvání a kýženého zastavení. Takoví jste tedy byli. A já vás tu vidím,
po tolika letech, zaostřené okem fotografa a rozostřené dojetím očí vlastních. Takový jste tedy byli. A tady je jídelna, pravila paní ve dveřích a čekala, jako už tolikrát, až ten, kdo sem vstoupí, se rozhlédne a půjde dál. Ano, tady je jídelna, nábytek barvy světle zelené, jak listí mladých oliv, truhla na mouku a jakási v Provánci častá klec. Klec na chleba, jak jsem se tu dozvěděl. A zase obrazy a šero, na zdi buben, nad oknem něco jako žerť. Není čas prohlížet si cokoliv a všecko, ale uprostřed je stůl. Kulatý stůl, ten stůl, který, jak v listech z mého mlýna píše pan Dode a jak si tu s dojetím zas vybavuji, byl v mžiku prostřen. Bože, to bylo dnes jídílko. Pečené kůzle, horský sýr, zavařenina z vinných hroznů. A zapilo se to dobrým papežským šatonevským. Ano, toto je jídelna, pravila paní ve dveřích a šlo se dál. Šli jsme dál. Jde se dál, můj drahý básníku. Vždycky se jde dál. A pořád se něco opouští. Jsme něčím pořád opouštěni. Čas plyne jako proud. Čas vane jako vítr. A člověk se marně pokouší něco mu vzít, něco si přisvojit, aby to bylo. Aby to bylo už vždycky na dosah. A třeba vadnoucí. Třeba uvadlý. A přece, aspoň pro někoho, ještě plné krve. Vůní. Větru nebo žalu. A proto vyvolení píší básně. A proto ostatní rýjí svá jména do zdí zřícenin, odvážejí si mušle z mořských břehů a ukrývají květy na dně zásuvek a mezi listy knih. Tak jako já. Tak jako já tu malou červenou růži z vaší zahrady.

je o tom, jak jednou světlo prohrálo s temnotou. Nebude to píseň skočná, to svižné tempo by neslušelo snad, ale musel jsem ji napsat.

bylo skoro 30 let, se dozvěděl, že má zlou nemoc, že může umřít, co nevidět. Pak mu doktoři vzali kus těla, jako se berou větve stromů, a řekli, víc

ptal jsem se ho, jaké to je vědět, že skončíš teď v této chvíli. Řekl, že celý rok se z lůžka díval na strop a viděl anděla, ten byl bílý.

kdo jste ho znali, a vy, kdo neznali, vězte, že žil. Neměl velké svaly a přesto silný byl. Tuhle píseň se psal Jaromír N. na památku kamaráda Emila, kterého zákeřná nemoc zabila, a bylo to

0: Noc s hvězdou.
1: My máme teďka tak zase takový hezký okamžik. Všechno se to zpříjemní.
2: Pro nás je to takový milý slavnostní okamžik. My uvítáme na jevišti prvou ženu tohoto večera.
1: Druhou ženu tohoto večera.
3: Promiň pana Brabce,
1: za ně ještě, děvče.
2: Pardon, tedy druhou ženu tohoto večera. Zuzanku Buriánovou.
1: A tady jsme přišli se Slávkem na takový... takovou šarádu určitou,
2: s tím jsme se přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně Zuzanka Buriánová má podobné, tak shodné jméno.
1: Zázračně.
2: Tak jsme na to přišli. Shodné jméno jako populární komik svého času u nás. Všem já si teď nevzpomínu, jak se...
4: To necháme hádat.
1: No, Zuzanka Buriánová. A my v tomto okamžiku jsme tak bujaří,
2: ano,
1: protože
2: jsme
1: máme...
2: jistí, protože máme dárek pro Zuzanku.
1: Kromě toho těch všech požitků materiálů.
5: Tak my jsme také připravili potravu duševní.
1: My jsme sepsali píseň.
2: My jsme sepsali mnoho písní, ale tuto píseň jsme...
1: Považujeme za nejzdařilejší jednak.
2: To je z připravovanýho musicalu námi. To až uslyšíte, jako, tak to poznáte, že my budeme znamenat v musicalu určitě to, co znamená Jirásek pro operu. Světová premiéra, to je vlastně taková offside story, můžeme říct. A to má název, já to řeknu, ne? Maluju obrazy za cigáro.
5: Když je prostor, tak to my tančíme taky. Tady budeme z listu to zpívat.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info.
2: Článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info.

městech, kde nemá místo smích, na hrobech vojín neznámých a na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

0: noc s hvězdou.
1: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, Čerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku, panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají. Zdviž, která se nezdvihá. Podlaha, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama. A konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás! U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. José Malvazia, miláček hysterických žen. Náš José, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně, nositel notoriku, specialista na masovou práci v Bezmasíden. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená, 2 koruny 15. Facka s rozbijem, 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!

Ze starý tramvaje by byla prýma bouda u řeky někde v údolí. Bez tak se po Praze zoufale líně loudá a denervuje okolí. Měsíc by zíral na tu fantazii.

0: podiví.
1: Noc plná hvězd.
2: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
3: Prosím vás, a kde?
2: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
3: Ten člověk.
2: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
3: No tak sláva, člověk je. Divadlo je...
2: Divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, potom největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál. To nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
3: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
2: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
3: Už jsem vám říkal, nashledanou.
2: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
3: A vy nemáte fondy?
2: Fondy, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
3: Tak nashledanou.
2: Počkejte, budete mít všesolovej plat 1200 měsíčně.
3: Tak nashledanou.
2: Nechte mě domluvit. 1200 vy, dohromady 4000, vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
3: A co když nebudou návštěvy?
2: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
4: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
2: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
5: Znám jednu dívku, to modulárky.
2: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no?
4: Rozmeří obaje i královnou siraje.
2: Něco ještě lidovější, no.
6: A na silnici doprášil, jeden mladý je staržil.
2: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
3: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodnýho a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu. Sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
2: Dobrý, a co na to veríš?
7: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
2: A Burian?
4: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
2: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
5: Znám jednu dívku, to modukoty.
2: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
4: Znám jednu dívku, to modukoty.
2: No to je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
5: Třeba toho. Toreador smělý, pozor si dej.
2: Přijde, to radši něco z českých kluhů, eventuálně hájů, no.
5: My pracovali a strádali. A léta, dlouhá léta.
2: Opravdu pěkný, opravdu cnu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
6: yesterday, man.
2: Ha, ha, ha.
6: And who known a distant march, man.
2: Ha,
6: ha. I'm here yesterday, man.
2: Ha, ha, ha. Výborný! Ale to je výborný! To bude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte? No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco ku zdaru, to by bylo něco, něco,
6: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco ku zdaru, vidíte?

0: sám. Já jsem tady ředitel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal, čakando, asendo, al.
2: Povinná!

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

zapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlejících

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebně

svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlejícím

0: Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Noc s hvězdou.
2: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mne pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to tak, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo, hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů, já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén se šampaňským. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. No hold, lako, Laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou. V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, Važme si toho.

po listoch, pak jen pár bosých noh. Já vím, co mu zbývá. Na slámě tiše sní, za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

Několik předních vět, když se ven oknem dívá, oázou na poušti je ten, kdo od

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery Protiproudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
2: Děkuji.
1: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
2: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely. No.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No a mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do pl. Jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
2: Tak pilný syn

0: pílil na lesní pych.
1: No, příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
0: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
1: Třeba.
0: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
0: Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
0: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
0: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
0: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
1: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mladenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni, a ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím první.

0: a jdu ven. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Noc plná hvězd.
2: Dotančit. Soudružky můžou tančit dál. Prosím soudruhy, aby sundali masky. Zvolal jsem vás uprostřed maškarní zábavy, poněvadž abych vás jinak takhle nedostal pěkně dohromady. Tak, odmaskujte se. Odmaskuj se. Odmaskuj se.
3: Co to meleš, teď já už jsem půl hodiny odmaskovaný.
2: No, promiň. A buďte chvilku střízlivý.
4: Hrko, člověče, ty seš dneska na nás jako dráp?
2: Já zahajuji tímto naší výroční pedivajlickou schůzi. Téma dnešní schůze je šetření. Základem šetření je všeobecná modernizace. Podívejte se, ve světě je pořád něco novýho a u nás nic.
3: Jak to? Tady Benda má teď fungo novou starou.
2: Ale pojď. Moment, já myslím nového, jako z ekonomického hlediska, rozumíš?
3: No něco, zeptej, co z ekonomického hlediska stojí. Je dražší, než kdyby si postavil soukromou podzemní dráhu v Praze.
5: Ale nech mluvit předsedu, ten je za to kecání placené.
2: Tak podívejte, konkrétně, aby se mohlo šetřit, tak co k tomu musí být?
3: Spořitelná.
2: Ale no, podívej, taky, no, to je jasný, no.
5: Prasátko.
2: No, dobře, no, taky, a co ještě?
3: Ta prasátko, hlavně sleč, ta frajle zatím katré.
2: No počkej, dobře, frajle taky, to taky, ale co ještě, no, co ještě?
3: To já už se dám podat.
5: Já taky.
2: No peníze, no a ty peníze na to šetření můžeme získat jedině čím? No.
5: Loupeží.
2: Člověči, modernizací. Tak, hejte, moment, byl by tady návrh zřídit v Pidivajzicích moderní letiště. Co je?
5: Cože? Ježíš Maria, a co pak potřebuje od nás někdo někam letět?
2: Počkej, nejen od nás, ale vedle z města třeba. Dneska se nesmírně lítá.
3: Samozřejmě, já jsem tuhle viděl, jak vyletěl z jednoty ten... Jak se jmenoval?
5: Šubrt.
3: Šubrt, no. Ten vyletěl, pač měl manko.
2: No.
5: Moment. Koukej, předsedo. Jak se vlastně takový letiště dělá?
2: No jo. No počkej. Nezvoráme jednou nějaký to pole a letiště hotový.
4: No čověče. Jak na to tak koukám, tak to už máme ve obci nejmín takovej 5-6 letí.
5: Mě ještě zajímá taková věc, kolik stojí takový nový letadlo.
2: No dost. No ale počkej, proč by tady museli u nás lítat jenom pořád nový letadla?
3: Samozřejmě, nejbezpečnější jsou staré letadla, které vůbec nelítají. Možná, že je dostaneme na doplňkovou půjčku.
2: No lidi! To je dobrý nápad. A víte vy vůbec, jaký by nám dalo takový letiště nové pracovní příležitosti? Každý by se tam zaměstnal.
5: Co je? Mě tak napadlo, co by tam asi dělala Safourková z Masny.
2: Počkej, no co by? Třeba letušku, no?
5: Člověče, Už jsi viděl někdy metrákovou letušku?
2: No právě, že ne? A víš, co by to bylo pro světovou veřejnost za senzaci? Prachy by se jenom hrnuly.
3: Když mluvíte o té senzaci, tak mě napadlo, že by náš zootechnik mohl připouštět ty letadla. Hele, možná, že by měl větší úspěch než v živočišný výrobě.
2: Hej, tak počkejte, moment. Hlejte, legraci stranou, tohle tady jde opravdu o faktickou věc.
4: To je fakt. A co je fakt, to je pravda. Pojďte se, já si myslím, že celníka by tam mohl dělat tajemník Monovo. Až ten taky vleze všude.
5: A ty pitlíky proti nevolnosti by mohl dělat hostinský šouša.
2: Počkej, moment. A proč hostinský?
5: Protože ten byl z nás nejdíl v nápravným zřízení.
2: No vidíte.
5: Ten má tedy úplnou maturitu v lepení pitlíku na nevolnost.
2: No vidíš. Stačí se jen trošku.
5: Stačí se jen
6: trošku porozhlédnout, kolik je kolem krám.
2: No, a my zjistíme, že je mezi náma spousta odborníků přes letiště a letadla.
4: A přes pitlíky.
2: Tedy, já myslím, že my můžeme pokládat plán letiště v Pidivajzicích za dohodnutý a odhlasovaný.
3: No jo.
2: Protože peníze, to je důležitý.
3: No jo, ale jestli na tom letiště neproděláme.
2: Podívej se, risk je risk. A víc prodělat, než proděláváme každý rok se zemědělstvím, to se nám stejně nemůže nikdy podařit.
3: Prima, hele, a ty prachy uložíme na zvláštní heslo.
5: Ovšem, pozor, ovšem ve Švýcarsku.
3: Co to máme?
2: A jaký?
3: Na zvláštní heslo, prachy v luftu.
2: No.

0: Noc s hvězdou.
1: Co to bylo? Jestli to nebyli vlci?
2: Vlci v gramofonu, to je blbina.
3: Nebo Drákula. Nebo esli.
2: Co?
3: Nebo esli.
2: No?
3: Mám to říct?
2: Sválně.
3: Já to řeknu, ale budeme se bát.
2: Nešť.
1: Jestli to nebyl duch.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal porázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality, vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO.

0: Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane Kohn, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí. To se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohn říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Byla to krásná loď Tropicana, svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana, cestujících čím dál míň, až se v přístavu objevil nápis na prodej.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: vracet. Tohle to dáte pražíka, teď to dobře ví, stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kina.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív

za sedmero řekami a sedmero horami, v zemi slunečné, žil král, který si jednoho dne s družinou na lov vyjel a v lese pak zabloudil. Chodil dlouho tmou, až pojednou uviděl světlo. Král vešel do chaloupky a požádal

0: a tak se ze snů probudil.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně.

Po nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info.
4: Se hroutí tvoje stavby na písku a když tě štípne krab,

chlapec nejradši bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že si šláp, když se v bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když nabouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus a na co sáhneš má samý mínus, nikdy

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku. Jež to byla ostrovtipem nadána, napadlo ji, služka myslí na pána, juch na pána.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Teď mu jistě smolí psaní, pana vsteky blé.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juh po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Konec starostí a konec práce s praním znamená mít doma dobrou pračku a ždímačku. V prodejnách Jednota mají bohatý výběr. Pračky i ždímačky mají pěkný vzhled, nezaberou mnoho místa a praní s nimi bude vám proti dřívějšku opravdovou hračkou. Škoda každého dne, kdy jste ještě bez pračky a ždímačky. Poznáte nejlépe, že pohodlně, rychle, bez dřiny vyperete a vyždímáte prádlo na pračce a ždímačce z prodejny Jednota.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

dětské lože šel, kam vítr vál. Slávu, co měl u lidí,

šest věd. Všech, co mi houfně chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Toho dne v poledne, toho dne, když jsem spatřil světlo světa, řekli si dva strýci, řekli si matka, otec i teta, aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě pícha, studovat musí.

martýra. Onehdá se mi zdá, onehdá městská rada zasedala. Řešila, jak by se zničila ta kryse, co nám tolik dodala. Po debatě hlučné dosti, proti nezaměstnanosti, jeden kos náhle pak zdvihnul nos, božskou káp, ať se na tisk neletá. V tom letáku ať stojí, ať se nikdo nebojí, město na stráži stojí,

Tak jsem čet, co jsem čet, rozpočet, to jsem čet, říkal jsem si, to je prachu. Potom však, ha co pak, sklopím zrak, ha co pak, řeknu si, počkej brachu. To se ti snad jenom zdálo, ono vlastně je to málo. To není legrace, co stojí za nace a pak reprezentace. Je zapotřebí z čerstva budovy ministerstva, železnic, zemědělstva,

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Moisese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi vypadla tahle ta Jobova zvěst,

rozbřesku nad perským zálivem. Zůstal jsem docela sám. Už tady někomu běží, naftových věží se ptám.

vládu. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočník.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Vyjď

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Haló, haló. Račte si zapamatovat i laskavě následující firmy, které vás obslouží prvotřídním a kvalitním zbožím, a berte v úvahu, že laciná věc je drahá, neboť nerozhoduje láce, ale kvalita zboží. Předně dovolujeme si vás upozornit, že firma Albrecht Královské vinohrady Jugoslávská 16 vypracuje vaše fotosnímky prvotřídně. Použijte sběrných schránek u východu umístěný. Dámy, které hodlají si koupit koupací oděv, ať nezapomenou, že náročná žena používá jen koupacího oděvu Josma. Otcové rodin nechť doma připomenou, že jedině vomáčková káva jest naše káva. Hospodinky, uvědomte si, že není mídlo jako mídlo pro ten život zdejší. Helada je ze všech mídel nejmídlovatěj.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste, pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: pláčem se všecko jenom prodraží. Pláč, no tak nepláč, ráno tě doprovodím k nádraží.
1: Ráno tě doprovodím k nádraží.
2: Vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 50. let.

0: srdce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví, tak jako jiná vaří. Znám intriky i klevety, vím, co jiný rád by věděl. Znám to, co bylo před léty, vím, co bude za pár neděl. Jsem žena, která ví a vidí do všech tajů. Jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

kolejí. Neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou.

0: zákazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení.

0: Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem. Ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hodinu bude poledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

0: Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějš, upečeš jí krávu na železničních pražcích, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš
1: železniční pražec, vždyť je jaro.
0: Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu
1: železniční pražce, vždyť je jaro.
0: Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

0: Děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na čežel, vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i s jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Závody Nehera mají krejčovskou tradici 4 generací. Proto oděvy Nehera vedou. Dělají je modeláři, kteří mají smysl a cit pro krásnou linii. Dělají je střihači, mistři nůžek, jimž je jejich povolání nade vše. Dělají je krejčí, mistři jehly, vedení heslem, šij, jako bys šil pro bratra. Přijďte si prohlédnout naše zásoby. Máme pro vás oděvy, pro každou rodinu, do každého počasí, pro každé povolání, pro ženy, dívky i děvčátka, pro muže, jinochy i chlapce, pro jaro, léto, podzim i zimu, hotové i na míru. Naschledanou v prodejně Nehera. Nehera.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Projírá se dobou sichravou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Volmavou, pod mostem hledá

ze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

Kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Čím pak to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde k

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdnin, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A má

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

já povídám, milej pane, to nemůže být. Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč.

0: Stanice Hvězda.
1: O-o, tlak, tlak, tlak, tlak. O-o, tlak, tlak.
2: Ums, ums.
1: O-o, tlak, tlak, tlak, tlak. O-o, tlak, tlak.
2: Ums, ums.
1: Z předtlaku, podtlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku vznikne. Co? Nepříjemný. O-o, tlak, tlak, tlak. Ještě musíte nohou. O-o, tlak, tlak, tlak, tlak. Z předtlaku, podtlaku, výtlaku, zátlaku, nátlaku, útlaku vznikne. Co? Nepříjemný. O-o, tlak, tlak, tlak, tlak. O-o, tlak. No, tak byl to... No. Tak jsou lepší příklady, pravda, ale na ně dneska už není čas, ale já nevím, tady vlastně jsou taky Pražáci a vlastně my bydlíme spolu tak někde na těch Vinohradech. My se tam potkáváme a já jsem dřív bydlela na malé straně a teď prostě mě vyhodili, tak prostě bydlím tam, kde bydlím. Nicméně, je tam spousta důchodců, včetně mě, včetně mě. To se taky hlásí. Ale já si furt myslím, že ještě mám nějakou jiskru v oku, jo. Ale chodí tam, no hele, takhle to vzniklo.

já jsem přes jen beznadějný nešika, všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou. Nemyslím,

už musím stát, podo mě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc, po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Za vanice bolí mě velice plíce, za mrazu sup blednou milíce. Od všeho znám jenom rup, to pro mě není dobré znamení. Den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty ruky.

0: Marii.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6 večer.

pane Růžek! Zahrajte na fagot! Je, pane kaplane, kaplane Petře! A děvčata, umíte to? Už je to na

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, to koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Třetí sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu uvařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

Klam, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný zvon, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.

Malíři na střeše radnice našli si nás na dno po vůni slivovice. Vrhli se nám kolem krku, polibky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit musili, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

0: v bílých šatech s vlečkou, nespatřili jsme je více.
1: Je jedna odpoledne.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o soletech Karla Hynka Máchy? To bych se vážně nezlobil. Rozebírat s tebou Máchu v trochej je

Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem,

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygienu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je vskutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritě. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Ztráta času.
5: A toho máme všichni málo.
4: A mimo to jsem rád pánem svého času, proto...
5: Musíte mít velmi přesné hodinky, to je poenta, že?
4: Tak, jsem rád, že vás to nepřekvapuje.
5: Víc by mě překvapilo, kdybyste je neměli. Jak jinak byste mohl tak vzorně hospodařit s časem?
4: Abych vás nesklamal v očekávání a také nezdržoval, řeknu vám rovnou, že mám hodinky prim, které jdou přesně vždy a všude.
5: A jsou velmi elegantní, jak vidím.
4: To mám jedny ještě hezčí do společnosti. Moje, zkrátka ta moje, má taky dvoje. Jedny sportovní a jedny večerní prýmky zlacené.
5: A jedny prýma kuchyňské.
4: Správně kuchyňské, do kterých jsou zabudovány signální minutky, aby jídlo bylo včas, ale zase ne moc brzy, dovařené, ale nerozvařené, dopečené, ale nespálené a já ne dopálené.
5: Prostě máte všechno akorát, protože všechny hodiny vám jdou taky akorát.
4: Všechny hodiny prým jdou akorát.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
2: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klauna po otci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

My všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom

Jen já vím, proč pod Čiltítem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod Čiltítem nechalo mě žít, že jsem každej večer jen

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, křesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska večer zase jenom

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 10. června má v katolickém kalendáři svátek svatý Bohumil, arcibiskup hnězdenský a poustevník. Postava svatého Bohumila, polsky Bogumila, latinsky Teofila, patří k oněm svědcům, u nich se zbožná tradice a přísná historická kritika rozcházejí natolik, že obrysy jeho života spíše tušíme, než abychom je zřetelně viděli. Přesto se nad těmito nejistotami vznáší jasný a krásný obraz muže, který se na vrcholu církevní hodnosti dobrovolně zřekl moci a zvolil samotu s Bohem. Podle tradičních životopisů se Bohumil narodil kolem roku 1116 ve městě Kozmin v západním Polsku. Kritičtější bádání však klade jeho narození spíše kolem roku 1135 do Dobrova. Pocházel ze šlechtické rodiny a jeho jméno samo, odvozené ze slovanských kořenů Bog, čili Bůh, a Mil, milý, znamená Bohu milý, či milovaný Bohem. Vyprávělo se, že rodiče jej pánu zasvětili a vyprošovali mu milost, aby svým životem dostal významu svého jména. Studoval v Hnězdně pod ochranou svého strýce Jana, tamního arcibiskupa, a později i v Paříži. Po návratu do Polska věnoval část svého majetku na stavbu kostela v Dobrově a na strýcovo doporučení přijal kněžské svěcení. Nejprve působil jako farář ve svém rodišti, poté jako děkan v Hnězdně. Po strýcově smrti se pak měl stát jeho nástupcem na arcibiskupském stolci. Právě v tomto bodě se ovšem tradice rozchází s historickými doklady, které jeho arcibiskupskou hodnost zpochybňují. Ať už úřad zastával jakkoliv dlouho, jádro jeho příběhu zůstává stejné a je v něm cosi z ducha jeho velkých předchůdců. Touha vyměnit moc za modlitbu. Bohumil zatoužil žít čistě duchovním životem podle kamaldulské řehole svatého Romualda. Se souhlasem papeže se tak arcibiskupské hodnosti zřekl a uchýlil se do pustiny nedaleko Dobrova. Tam v samotě své poustevny strávil zbytek života v modlitbě a kajícnosti. Zemřel 10. června, podle tradice roku 1182, a byl pohřben v Dobrovském kostele. Jeho ostatky pak byly přeneseny do kolegiátního chrámu v Unějově. Zbožná tradice vypráví, že se mu na smrtelném loži zjevila Panna Maria s dítětem Ježíšem, obklopená zástupem andělů, kteří jej zvali do nebe. Jeho úcta se rozšířila brzy po smrti, zvláště ve východním Polsku, kde je dodnes ctěn jako přímluvce, a bývá vzýván jako ochránce všech, kdo konají duchovní cvičení, jako přímluvce za zdraví lidí i hospodářských zvířat a za úspěšný rybolov. Je patronem několika polských diecézí. Bože, ty jsi naplnil svatého Bohumila touhou po dokonalé lásce. Dal si mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil si ho k zástupu svatých biskupů. Na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a touhu žít podle tvé lásky, abychom měli spolu s ním účast na tvé slávě. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: a i keď se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, a láska, pravda a čest, a i keď se to občas.

zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů, přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě

celýho světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestává.

bezpečí stanice Hvězda. Thank you.

0: už vyšel z módy modrý bača.
1: Národy to nejsou ovce,
0: svět už není dětská káča. Co točí se, jak kdo chce,

0: kam jsi to zašel? Místo na kupě si v louži,
1: což v dubnu je okašel. Tak ať se ti v ní dobře hačá,
0: svět se dávno po svém točí.

bolestně snímají ma z něj a zakrývají tvár raz mě a potom sebe, kým hledám presný tvar, sám o vodě a

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Už jsem myslel, že po tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
5: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
4: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
5: Tak ticho, ticho.
4: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
5: Cože? Peníze?
4: Símano.
5: A kde?
4: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
5: Jaké td? To přece nemáme.
4: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost.

jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál.

0: než hřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
1: U potoka nesedala.
0: Ani na pražském mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný.

0: A z nebe komise, v čem asi svět chybuje, od ní pánbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. A jaký br-

cvrček, cvrk a holub vrk, pytlák v lese, úsek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, po červnu je červinec.

0: té doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, rým se s rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: stanice Hvězda.
1: Jak rád střel bych svojí tvář.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, kterak přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

Napij se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech, pak mi zmiz očí a tiše plakej. Pak třeba zpívej a pak toho nech.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on,

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času. A já, že jsem jen komini, aha, tak žádnou sochu neměl by sem mít. Toť se ví, že úředníci dali by ho doklady, kterou mají k dispozici pro takové případy. Nechtěli však ublížit, nechtěli být špatní,

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

Ptáci zvoní, na tisíc veršů básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

jara mládne tvá krása stará. V slunci opravdu zlatá se zdáš, jak obloha.

0: lékat, pak budeš co obdat celý svět lekat.
1: Má horky se nebudu já na darmo strachovat.
0: Která chce hezkou ženou být, tak si musí milovat.
1: Ne, to mi nejde do hlavy, by pravda měla být, že hezovná by musela, by může ráda být.
0: Ne, to ji nejde do hlavy, by pravda měla být, že hezovná by musela, by může ráda být.
1: Ne, to mi nejde do hlavy, by pravda měla být,
0: že hezovná by musela, by

Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

zazní to hranou, až jednou neřekne nashledanou. Růže ztratí vůni, víno ztratí chuť, až ti jednou řekne Bohem.

Boha rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, anebo žít, nebo nežít. To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
1: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
0: Na duchu i na těle, či...

0: žíti nebo nežíti?
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Aber was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
1: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Doktor se ptá pacienta. Ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Byla jedna vdova, měla tři dcery. Dvě vlastní a jednu nevlastní. Těm svým dcerám přála, krásně je strojila, všechno jim dávala, nač jen si vzpomněli. Té nevlastní nepřála, ani najíst jí nedávala, jen ji do práce honila. Neměla než hrubou, režnou kytlici a lůžko si strojila pod pecí. Říkali jí Popelka. Když bylo Popelce 16 let, dorostla do krásy. Ale macecha ji nikam nepouštěla mezi lidi, ani na přástky, ani k muzice, ba ani do kostela. Popelka to všecko pokorně snášela. Jen časně z rána, když chodila na trávu, zaběhla na hřbitov, zalít matčin hrob, poplakat si a požalovat. Na lístce v hlavách hrobu sedal malý ptáček, měl pírka jako ze zlata. Díval se na Popelku moudrýma očima, jako by jí rozuměl. Jednu neděli strojila se macecha s oběma dcerami na kázání do poutního kostela. Byla slavná pouť, sám princ té země měl se tam přijít podívat. Popelka už celé týdny předem musela maceše a sestrám vyšívat nové límce, žehlit rukávce a suknice. A ještě v nedělní ráno, co chvíli jí volali, křičeli, aby jim pomáhala se strojit. Když už byly všecky tři nastrojené, jen se pentlemi a hedvábím svítili, kázala macecha Popelce hlídat dům, celý dvůr poklidit a ještě měřici prosa na kaši přebrat. Když odešli, obstarala Popelka celou domácnost. Byla smutná, jak tu měřici prosa přebere. Ale sotva sedla ke stolu, kdo si klepe na okénko. Ohlédla se, vidí ptáček se zlatými pírky, ďobe s zobáčkem do rámu. Otevřela okno, ptáček vletěl do světnice, upustil na stůl oříšek, promluvil lidským hlasem. Nic se má, milá, o proso nestarej. Rozloupni oříšek. Co v něm najdeš, to je tvoje. Popelka rozloupla oříšek a na stole byly blankitné šaty hvězdičkové s blankitnými střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, ruce se jí třásly radostí. Zhlédla se ve studni na dvoře, ani sama sebe nepoznala. A ptáček povídal: jdi teď do kostela, nic se neboj, jak řekneš, mha za mnou, mha přede mnou, lidské oko tě nespatří, beze strachu se vrátíš domů. Popelka poděkovala ptáčkovi a pospíchala do poutnického kostela na kázání. Princ seděl v první lavici. Po celý čas nemohl odvrátit oči od té pany klečící u oltáře. Co živ, takové krásy neviděl. Když bylo pokázání, pana vstala, první z kostela ven pospíchala. Princ šel za ní. Blankitné šaty nikde nevidět. Popelka doběhla domů, ptáček odletěl, ale na stole hromada prosa, čistě přebraná. Popelka se svlékla, uložila šaty do truhly. Než macecha a sestry došly domů, už se popelila ve své režné kytlici u pece. Macecha si prosa skoro nevšimla, jen vyprávěla o té krásné princezně. Sestry vychvalovaly její šaty, smály se Popelce, že takové krásy, co živa neviděla. Na druhou neděli bylo ohlášené, že princ si přeje, aby v tom poutním kostele se sloužila slavná mše za celý jeho rod. Macecha s oběma dcerami celý týden nic jiného nedělali, jen se na tu slávu chystali. A v neděli, když se nastrojili, kázali zas Popelce hlídat dům, přebrat měřici prosa. Když je Popelka ustrojila a na cestu vypravila, už ptáček ďobal do okénka, přinesl nový oříšek a v něm byly stříbrné šaty, měsícové a stříbrné střevíčky. Popelka se do nich ustrojila, zhlédla se v okně, až se jí zatajil dech nad tou krásou. Ptáček ji vyprovodil, pak se vrátil proso přebírat a Popelka pospíchala do kostela. Princ seděl už ve své lavici, čekal jako na trní, objevili se zas ta krásná princezna. Když vešla, stříbrem jen zářila. Princ vstal, zavedl ji do své lavice, celou mši prostál vedle ní. Ale sotva bylo po pozdvihování, Popelka spěšně vyšla. Než princ dostihl dveří, zmizela. Princ poručil svému myslivci poslat lidi na všechny strany ji hledat nadarmo. Než se macecha se sestrami vrátili z pouti, stála u pece, chystala oběd a na stole kupa prosa dočista přebraná. Na třetí den bylo ohlášené, že princ dal v tom poutním kostele sloužit mši na dobrý úmysl. Byl už všecek nesvůj, stoje chodě, myslil jen na tu krásnou panu. Macecha s dcerami chystali nové šaty, honili Popelku šít, vyšívat, žehlit a když se z rána nastrojili, zas ji nechali doma proso přebírat. Ale ptáček zlatopéráček zaďobal do okénka, přinesl oříšek a v něm zlaté šaty, slunečkové se zlatými střevíčky. Bylo už pozdě, Popelka sotva stačila ptáčkovi poděkovat, do šatů se obléci, spěchat do kostela. Všechen lid byl již v kostele. Princ úzkostí div nezmíral, že jeho princezna nepřichází. Sotva přišla, poslal svého myslivce, aby vyšel před práh a tam po cestě nalil smolu. Popelka klekla před oltářem, pomyslila si, však je to dnes naposled, až jí usedalo srdce. Sotva kněz dal požehnání, vyšla první z kostela, chce utíkat domů, cítí, střevíčky se jí lepí, nemůže z místa. Tak se ulekla, že tam jeden střevíček v té smole nechala a zmizela všem z očí. Přiběhla domů bez dechu a než přišli, klečela u pece, přikládala na oheň. Sestry s macechou si jí ani nevšimly, jen se hádali, kdo ta krásná paní je, proč před princem utíká. Ale než si šátky z hlav rozvázali, doběhlo na dvůr plno lidí, princ přišel s myslivcem do světnice, v ruce držel zlatý střevíček, řekl, která ten střevíček obuje, ta mou ženou bude. Ta nejstarší sedla, ale měla nohu tak širokou, že sotva palec do střevíčku vtěsnala. Ta mladší tajně dříve svlékla punčochu, ale měla nohu tak dlouhou, že jí celá pata ze střevíčku vybývala. Princ byl smutný, nevěděl, co počít, až myslivec povídá, tady ještě jakási v prachu se popelí. Popelka zbledla, vzala střevíček, obula jej jako nic. Princ povídá, vítej, moje milá, marně si mi utíkala, teď se mnou půjdeš, mou ženou budeš. Odešli spolu do kočáru a než se macecha s dcerami ze zlosti vzpamatovala, byl princ pryč i se svou nevěstou.

A do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk hodí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu
3: napadu. Dokáže kouzel víc, možná, že dokáže kouzel víc.
0: Jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání.

0: I Rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: na divnou úzkost tají.
1: A chlapci tiše povídají.
0: Utečen tou bránou, budu zase tvojí mámou, nejsem cizí, povídá.
1: A povídá.
0: Několik kapek deště smívá.
1: Obrázek mámy bládivý.
0: Vidím svoji mámu, leze přes tu velkou bránu hojit ránu.

co si budem povídat. Tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare Kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru, se usadila tíseň. Teď před zrcadlem ptáš se, zda si to ještě ty.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: to tu, hoď si nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoď si nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoď si žijeme si, akoby nič.
1: Osmdesátky o osmé.

vlkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní.

musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty, mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

A možná měl bych vědět, já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět, bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by zvědčila.

A já jsem křičel, že láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.

0: Osmdesátky o osmé.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měly šrámy, šeptali mi,

se mnou plepky, dali mi na žilepky a flašku šanohár. Kdybych býval pro milenku každý,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě 12.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

0: Zatímco jsme utráceli čas, poslouchajíc se třesky plesky pana plukovníka, míjeli zvolna týdny a v našich myslích zrály příčiny skutků. Pan Jan byl za tu dobu ještě dvakrát za slečnou Michaelou. Nebylo nic snadnějšího, neboť jeho otec, pan Jakub a náš regent mu v tom vydatně pomáhali. Ti staří lišáci jsou znamenitými strůjci náhod. Hele, jak se těší ze štěstí svých dítek a jak si mnou ruce, že bude kratochvíle na věčné časy jejich. Dal bych za to dukát, kdybych slyšel, jak se dohadují. Ale, praví můj vnitřní hlas, pane Bernarde, pane knihovníku, doktore Sorbonský, jen se neukvapujte, jen neplýtvejte zlatou mincí. Rozlousknu podobný oříšek jako nic a vymaluji vám je do posledního chloubku. Kolik je hodin? 10? Nuže, kráčejí Hybernskou ulicí, pan Jakub vleče hůl po dlažbě a náš regent mění již po páté krok. Poznávám, že dnes vstával z postele zadkem a vidím, že se na jeho tváři zračí netrpělivost, kterou zastírá tázavým výrazem. 1, 5, 6, 8, 9, hrome. Hodiny podle starého zvyku opět odbíjejí a pan Jakub zmeškal schůzku v parlamentním klubu. Co asi udělá? Vrhne se k drožkám? Nechá pana Stoklasu na holičkách? Kde pak? Jde zvolna dál. Je vesel, usmívá se a jazyk mu dobře slouží. Stíny klobouků bubnují na jeho záda, houkačky, ty šelmovské sovy hlavního města, mu vřískají do uší, ale toho nepřivede z míry. Je vesel, usmívá se a jazyk mu dobře slouží. Slyším, jak se v jeho řeči opakuje jméno Kratochvíle a jak se táž regenta, kolik ze 100 platí v záložnách a jaké má závazky k domkářům.
1: Žádné, prokazoval jsem jim po 2 roky úsluhy. Po 2 roky dělám, co jim vidím na očích. A víte, jak se mi odvděčili? Nevolí, závistí s prostáctvím. Kradou dříví a když je některý z mých lidí napomene, posílají mi hrozné dopisy. Nedávno otiskli v novinách, že jsem hladovec.
0: To dělá ten váš znamenitý advokát.
1: Již jsem s ním domluvil, pravý regent. A jestliže mi vkročí ještě jednou do domu,
0: jen ne tak zhurta, příteli. Nechte ho na pokoji. Ostatně, vždyť je to váš zástupce. No, z toho už se časem dostaneme, ale na okrese si to příliš nerozházejte. Nemohli byste získat Charouska? To je dobrý chlap. Regent polkl na prázdno a neochotně přisvědčuje. Vzpomíná na Charouska a je mu hořko. Já hlupák, opakuje tiskna v kapse klíč. Jak se zbavím advokáta? Jak mu řeknu, že je mezi námi konec? Zatím se pan Jakub vrátí k první otázce a vzdychá nad drahotou peněz. No, řekne po chvilce přemýšlení, snad bych mohl těm 2 mladým lidem přispět na počátku nějakou pomocí. Ale vždyť vy Kratochvíli stejně nedostanete.
1: Jakže, vpadne můj pán a cítí k našemu statku nesmírnou lásku, proč bych ji nedostal? Vždyť nechci nic zadarmo, vždyť ji chci koupit.
0: Jediný možný způsob, jak získat takový majetek, je zřídit družstvo.
1: Jaké družstvo? Co to povídáte? Kdo v něm bude?
0: Vy, já, Michaela, Jan, Charousek a pár slušných lidí. Můj pán tiskne ještě silněji klíč a jedním dechem vyjmenuje řadu překážek, s nimiž se setkají. Je popuzen, dostává horečku, rád by se hádal. Cítí však, že tato cesta je pravá. Nabídl jste za Kratochvíli nějaký určitý peníz, táže se pan Jakub. A když vyslechne zápornou odpověď, dodává, tím lépe. Jen prosím vás, neukazujte, že jste bohat.
1: Bože, odpověděl můj pán, Nemám něco podobného ve zvyku. A kdybyste se byl přímo netázal?
0: Chtěl jsem říci, že váš způsob života je příliš okázalý.
1: Nemýlím-li se, máte 3 lokaje. Až do rozhodnutí udržím kratochvíli tak, jak byla, odpověděl můj regent. To je podmínka mé zprávy a nemusím vám snad říkat, jak se mi to příčí.
0: Za našich časů, řekl opět mistr Jakub, je dlužno dbát 3 věcí. Chodit v ošlapaných střevících, jíst uzenky a klapat zobákem. Můj pán souhlasí jen na oko. Cítí se utlačen a zdá se mu, že pan Jakub projevuje příliš sebedůvěry. Myslí si, že jeho průpovídky jsou směšné a vrhá letmý pohled na nárožní hodiny.
1: Chvála Bohu, má ještě času víc než dost. Jeho sebevědomí se vrací a rád by mluvil zpříma. Pokud jde o Jana, praví po chviličce uvažování, můžete být jist, že ho u nás rádi uvidíme.
0: Byl bych šťasten, odpovídá pan Jakub, kdyby slečna Michaela sdílela váš názor. Ale nechme věci volný průchod. Je 10:30. Regent přijal slib pana Jakuba, že požene prodej zatroleného statku vesele vpřed a moje srdce zjihlé otcovskou láskou určuje dobu 5 měsíců, aby mladí lidé měli čas polibosti se seznámit.

Zanechme oba pány jejich úvaze a sledujme rozkvět něžnosti milenců. Michaela zapomíná francouzská slovíčka, chodí s knihou, zardívá se, je plachá, někdy zbytečně dlouho objímá svou sestřičku a jindy před ní uteče, je krátce jako vyměněná. A Jan? Je neurvalý, neboť láska snáší špatně úzdu a nerada se dá řídit. Jan baží po tom, co je zakázáno, a kašle na vše, do čeho člověka strkají. Postřehl v setkáních s Michaelou otcův záměr a jakkoliv je do naší slečny zamilován, přece se vzbouřil. Zdálo se mu, že stýkaje se s Michaelou vyplňuje kupecký rozpočet a byl chudák velmi pohoršen. K čertu, opakoval sám sobě, jaká hanebná fraška. Sotva mi ukázali nevěstu, už je ruka v rukávě. Věru, můj otec se ani nenadál, jak snadno mi může vdmychnout svou vůli. Řkato pocítil ošklivost k sobě i k ženitbě, která přichází jako na zavolanou. Každé pomyšlení na poslušnost mu bylo protivné. Připravoval se na rozmluvu s otcem a naučil se větám, jež šli do živého. Dám mu najevo, řekl si, že jsem prohlédl léčku chlapíka, který je v tísni a který nastrkuje svou dceru, aby získal souhlas pro obcházení zákona. Jestliže je můj otec zapleten do týchž úmyslů a nemá-li čisté svědomí, pokud jde o setkání s Michaelou, nic mě nepřiměje, abych se někdy vrátil na krato chvíli. Zatím ale byl již připraven na cestu a třeba si to zapíral, přece se třásl, aby se nezhatila. Zatím slečna Michaela myslela na podobné věci jako Jan, uvažovala však ještě neurčitěji. Její mysl se rozptylovala, obcházejíc podstatu a smysl svého neklidu. Věci lásky se vyhraňují a tříbí náramně rychle. Ani se nenadějete, ani nevzdychnete, ani jedna myšlenka na polibky neproletí vaší hlavou a přece jste chyceni. Jedné hodiny, jedné chvíle, kdy se snad díváte na konečky svých prstů, či kdy pro ukrácení času skládáte ubrousek, pocítíte vlnu zmateného štěstí. Znáte tu touhu, jež se rozžhavuje víc a víc a jež si žádá určitého jména? Znáte to příslovečné váhání, rozpalující uši? To je počátek lásky. Možná, že jste v té chvíli byli sami a že jste bubnovali na okno obrácené do zahrady. Snad přešel mezi stromy zahradník, snad zvedl právě zelenou ještěrku a vy jste se zachvěli o její osud. Snad se právě přihodilo něco jiného, ale v určitém skutku, v určitém obrácení hlavy ležel hluboký smysl. V takové chvíli vám píše osud na čelo Jan, Michaela, Suzanne nebo Alexej. Mladý Lhota přijel k nám právě včas. Slečna Michaela si nekladla zbytečné otázky. Miluji, nemiluji? To se mělo ukázat. Čekala na Jana s radostí, čekala hotova k lásce a její náruč, jak se říká, byla otevřena. Když se Lhotovi koně zastavili pod okny, hrál jsem se slečnou Suzanne šachy. Michaela radila mě a za francouzskou stál kníže Alexej. Má krásná Suzanne držela právě mezi prsty věž. Poznával jsem, že ztratím hru, neboť ta věž mi měla zakroutit krk. Abych se z toho dostal, vstal jsem tak prudce a šťastně, že všechna šachová úpole zůstala prázdná. Vy ničemo, vy falešný hráči, křičel Alexej, vyčítaje mi obmyslnost. Bránil jsem se velmi hlasitě, ale když jsme byli v nejlepším, zaslechla Suzanne hrčení bryčky a jala se volat, že přijel pan Lhota. Byl jsem zachráněn. Alexej se vrhl s dámami k oknu a odtud na balkón. Jan právě vystupoval z kočáru.
Venku tehdy bylo v polovině ledna, poletoval sníh a na zábradlí se zachytila sněhová střížka. Michaela ji srazila dlaní a uhnětla kouli. Byla na ní nádherná podívaná, jak stála napřahujíc ruku. Vítr jí pohyboval vlasy a zvedal na jejich ramenou límec. Pan Lhota zůstal dole stát s očima navrch hlavy. Přivítali jsme mladého pána co nejsrdečněji. Čekala jsem na vás, pravila Michaela, a div mu nepadla kolem krku. Představte si ty dvě tváře. Jednu plnou lásky, štěstí a toužení a druhou zdrženlivou, ohlížející se po ostatních, druhou polekanou a plnou strachu z osidel. Jan potlačoval slova, která se mu hrnula na jazyk, a neřekl nic mimo pozdravy a vzkaz, po němž se nikdo netázal a jenž byl ještě k tomu vymyšlen. Doposud vidím, jak se za jeho řeči stávaly Michaeliny pohyby volnějšími a volnějšími. Doposud mi tane na mysli úsměv, ztrácející se z její tvárnula na jazyk, a neřekl nic mimo pozdravy a vzkaz, po němž se nikdo netázal a jenž byl ještě k tomu vymyšlen. Doposud vidím, jak se za jeho řeči stávaly Michaeliny pohyby volnějšími a volnějšími. Doposud mi tane na mysli úsměv, ztrácející se z její tváře, a slyším,

ve své kůži. Dejte mu napít čaje, pravil, je unaven. Ale milý Jan poděkoval. Tvářil se jako 7 drahých let a ptal se po panu Stoklasovi. Já ho zavolám, pravila Michaela, nacházejíc konečně záminku, aby se mohla vzdálit. Dala se na útěk a její ramena se otřásala jako v pláči. Sdílel jsem slečninu náladu a po celý den mi bylo na kratochvíli těsno. Skličovala mě milostná něha. Přijal jsem rád tento úděl, neboť jsem se za něho mohl tvářit jako mladistvý člověk, jemuž hřmí v prsou láska. Byl jsem tak Michaele na dosah ruky a slečna Sizán nemohla přitom přehlédnout můj smutek a vážnost. Domníval jsem se, že Francouzka neodmítne tyto vlastnosti tak snadno jako lehkomyslné poklony. Můj pán, který neměl ani tušení, co se s Michaelou a s Janem děje, přiměl mladé lidi na večer k výšce. Když zapřáhli, byl jsem právě v knihovně. Otevřev vyhlídkové okno, zahoukal jsem, kam mají namířeno. Pan Jan mi odpověděl, že projedou oborou a že se vrátí s tromořadím. Vyslechl jsem to s radostí a prosil jsem, aby na mě posečkali. Nemohl jsem si to odepřít, neboť blízko saní přešlapovala Sizán. Jeď, Bernarde, řekl jsem si, přišel tvůj čas. Vedle myšlenky, která mi našeptávala, abych se vtlačil do Sizaniny blízkosti, měl jsem ještě v úmyslu zastavit se u lesmistra Richtery a požádat ho o nějakého zaječího zmetka, abych mohl v odpověď na dopis o písaři a Elišce poslat své drahé sestře výslužku. Lesmistr bydlil právě u obory a tak jsem se těšil, že zabijí 2 mouchy jednou ranou. Přehodil jsem si jen tak halabala přes rameno kožich a pospíchal jsem dolů. Ve vrátkách před vstupní síní jsem potkal doktora Pustinu s mým pánem. Byli zabráni do hovoru, jenž se zřejmě odnášel ke koupi kratochvíle. Z toho, co jsem zaslechl, bylo patrno, že jde o špatné zprávy. Pane, pravil náš vladař, jestliže spor potrvá ještě dále, ztratím zájem o jeho výsledek. Proč? Otázal se advokát. Proto, odpověděl opět můj pán, že zatím pozbudu veškerého majetku. Nemohl jsem se zastavit, abych vyslechl věc až do konce, ale přece mi bylo zřejmo, že Pustina u nás ztrácí půdu. Saně, jimž jsme měli jet, byly malé. Slečna Michaela a Sizán seděli pohodlně, ale pan Jan a já jsme zůstali na holičkách. Víte co, řekl jsem slečně Sizán, přenechte své místo panu Lhotovi, neboť se nesluší, aby 2 dámy jezdily po lesích bez 2 průvodců, a jestli souhlasíte, dám pro vás zapřáhnout do saní vévody, kde sedí vozka vzadu. Sizán přikývla. A tak jsme, zahaleni do medvědice, za malou chvíli bok po boku nasedali. Koně se nadmíru hbitě prosmykli branou a již jsme ujížděli k jestřábí oboře. Obrátil jsem se k slečně Sizán s nějakou otázkou a shledal jsem, že je tak krásná, až to zbavuje člověka rozumu. Její oči byly rozšířené a její vlásky poletovaly. Během koní se vítr zdvojnásobil a rozžhavoval slečninu tvářinku jako zlatník tepající růži. Zdálo se mi, že je v této příhodě více sladkosti a milostné muky, než by mohl člověk snést. Pociťoval jsem prudké pohnutí, znamená je prout vlahého dechu mezi pootevřenými rty své nádherné společnice. Usmívala se. A tu jsem si dodal odvahy, abych jí objal kolem pasu. Tak zhola namátkou mi přišel na mysl jakýsi verš toho starého pošetilce Rimbauda. Vždy podle kreseb lotosu jsou na rytinách malováni andělé plní patosu dívkám pro první přijímání. Slečna se usmála.
Položila svou dlaně na mou ruku,

a odpověděla mi následujícím veršem. Hrome, mohu říci, že jsem se zachvil od hlavy do paty. Mohu říci, že její dotek mě vrhal rovnou do pekel. Radost, která mě zaplavila, byla tak palčivá, tak prudká, tak zžírající, že se spíše podobala leknutí. Zůstal jsem bez dechu ohromen hlubokým blahem, jež vás oblévá jak otáčející se stěny víru. Nevěděl jsem nic lepšího, než sevřít slečnin pas. Kdyby byl v té chvíli nestál za mými zády voska, kdybych byl necítil jeho páchnoucí kožich a zároveň s ním koňský výpar, ach, ještě teď po letech bych znal místo na své staré hlavě, jež se dotklo tvářičky oné tmavovlásky. Ještě teď by mi potom doteku žhnula skráň. Avšak nemohl jsem učinit nic jiného, než to, co jsem učinil. Nemohl jsem slečnu políbit. V té bídě a za toho štěstí jsem svíral v pěsti medvědici. Slečna umlkla a já dýchal plnými ústy. Teprve po chvíli jsem si všiml, že projíždíme oborou. První saně se opožďovaly a nechybělo mnoho, abychom jeli po boku Michálina spřežení. Slečna nám kynula a Voska, jenž tak špatně rozuměl mým záměrům, zdržoval koně. Než jsem se nadál, jeli jsme mírným cvalem vedle druhých saní. Podíval jsem se na Michálu a zdálo se mi, že poznávám znovu Sizan. Zdálo se mi, že vidím touž zřítelnici v hloubce zrcadla, týž úsměv a vposled totéž bláhové a skvoucí odhodlání k lásce. Slečna Michaela svolila k výšce jen proto, že chtěla dokončit nedorozumění s Janem. Nemohla uvěřit, že jí nemá co říci. Doufala, měla živou naději, že se ozve slovíčko, po němž toužila. Jan však doposud mlčel, doposud mluvil o všedních věcech. Snad nemá odvahu, pomyslela si Michaela. Snad se ostýchá, snad se vzmuží. Zbývá 5 minut, než přijedeme k ohví cesty a než se vrátíme domů, uplyne 30 minut. 30 minut, věčnost, mžiknutí oka. Domnívám se, že jsem tehdy správně uhadoval, jak ráda by sama začala, ale je příliš těžké mluvit o lásce. Viděl jsem za svůj život mnoho děvčátek, která vydělávala všelijak svůj chléb a neměl jsem před nimi ošklivost. Sedávali na mých kolenou a já, ruku v kapse děravého pláště, jsem přepočítával drobné. Ví Bůh, že mě dojímaly ty malé kurvičky v černých punčochách. Ví Bůh, že se mi nepříčily jejich hlásky. To, co podobné dívky vypravují, je věčně totéž. Splétají lži s hanebným nadsazováním, ale pod těmito barvami stržiště najdete horoucí dech a krvavou záři lásky. Mluvíte-li o děvčatech, mějte na mysli, že u nich všechno počíná láskou a končí láskou. Že se pro lásku ponižují a že se stávají královnami skrzeni. Obě krajnosti bývají na dosah ruky, neboť od nádherných snů k rudým svítilnám nevěstince je širá cesta. Vy jste si možná navykli dělit lidi na dobré a špatné, na lidi pracovité a lenochy. Avšak já pravím, že znám jen lidi ušlechtilé, jimž proudí v žilách vroucí krev, již jsou plni vášní a nepokojů, lidi, kteří se vrhají na svět jako na medvěda a již, chybujíce a okrvavujíce se, řadí čin k činu s hrdostí, s pokorou, s pláčem či za radostného souzvuku světa. A kdo stojí naproti těmto lidem? Kdo je proklíná? Kdo láme nad nimi hůl a mluví o jejich zatracení? Filistři, chlapi v kapotech, neplodné ženy,
netýkavky, jež zraňuje pohled na nádherný svět, který je plný omylů a pln krás. Ti, kdo se ničeho neodváží, ti, kdo se brání přibývajícímu času, ti kostlivci života vykupující svou páchnoucí ctnost cenou strachu a přikázání, jehož se děsí a jež překročují v nevěstčích myšlenkách. Slečna Suzanne byla, jak jsem se domníval, z těch, kdo kráčejí vpřed se vztyčenou hlavou. Zdálo se mi, že je plná smyslnosti a rujné krve. Shledával jsem, že se její podoba shoduje s tváří mých malých přítelkyň a že je jejich sestřičkou právě tak jako Michaela. Díval jsem se na obě slečny se zalíbením a myslel jsem si, že já, jemuž bylo dopřáno, aby porozuměl těmto maličkým holátkům, mohu přijít ke cti a že mi vhodný okamžik vnukne úhlednost. Myslel jsem si, že se ještě jednou smísí můj zvířecí dech se jménem, jež slečna tichonce zavolá, a že přiloživ skráň k jejím nádherným tepnám, uslyším tichonký rytmus světa.

Slyšíte hvězdu. Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

Zvolna se soumračilo. Vítr nám hvízdal do uší a jeho svist, jak víte, připomíná všechny možné písničky a všechny balady, co se jich kdy urodilo. Zdálo se mi, že Suzan a Michaela uzavřeli přátelství a že je spojuje láska, kterou pocítili v touž chvíli. Michaela byla o poznání roztržitější. Odpovídala Suzan, zvedajíc rukávník své tváři, jako by chtěla zastřít ruměnec. Jan vzdoroval. Snad mu dosud strašil v hlavě kuplířský záměr pana Jakuba a pana Stoklasy, snad hledal vinu i na Michaele, či snad chtěl dostat slečnu z naší společnosti? Krátce umínil si, že vystoupí ze saní a že se vydá na cestu pěšky. Pojďte, slečno, zval Michaelu, projdeme se lesem a zastihneme saně na druhé straně obory. Ne, chtěla bych zde zůstat, odpověděla Michaela. Požádejte pana Speru. Jakže, povídám, vkročit těmito střevíci do sněhu? Za nic, za nic! Opakuje toto slovo, vyprostil jsem svou pěst z medvědice a rozevřev dlaň, foukl jsem do chomáčku srsti, jež mi zůstala v ruce. Zatím se naše saně zastavovaly a pan Jan se skočil dolů. Stál teď na kraji cesty a jeho štíhlá postava rýsovala se nádherou ramen a útlostí boků. Viděl jsem, že Michaela jeho záměru doposud nevěří, usmívala se. Hledal jsem touž záři v obličeji mladého pána. Žel, kabonil se a jeho tvář přecházely vlny uvažování, zůstavujíce kolem úst stopy úsilí a nevolnosti. Nuže, pravila Michaela, kde na nás chcete počkat? Nevím, třeba u topolu, odpověděl, zdůrazňuje, jak pramálo mu záleží na setkání. Tato hra mě rozesmála. Mladý pán je z těch hrdopíšků, kteří se věčně ohlížejí po tom, jak kdo o nich soudí, řekl jsem si. To jsou ti praví. Jak živ neřeknou, že jsou zamilováni a je jim úzko, mají-li se nachýlit k ústům své dámy. Poznával jsem Jana z této stránky a nemohl jsem se zdržet úsměvu, jakkoliv mi ho bylo líto. Tyto rozpaky jsou tak něžné, tak milostné, tak svěží. Ten zarputilý pohled, jejíž podobný milenec vrhá po své milé, to obočí, ta vrázka kolem úst, ten hlas. Vždyť to známe. Pod tímhle zježeným peřím se skrývá něco dočista jiného. Pod těmi slovy tryská horoucí hlas, jenž dlouho opakuje: jsem hlupák, jsem hlupák. Pan Jan se třásl úzkostí, že bude přinucen zříci se Michaeliny společnosti. Ale čert mu nedal dobře dělat a on, chudinka, jemuž jde z lásky jazyk napříč, nemohl nemluvit ve vlastní neprospěch. Nemohl nejít. Kynul nám na rozloučenou a jeho rozpačitý úsměv se měnil ve výraz zklamání. Saně se opět dávaly do pohybu. Viděl jsem, jak si Jan zapíná límec kožichu a jak se dává na cestu směrem vlevo, tak, aby nás zastihl, než projedeme obloukem silnice. Brali jsme se vpřed mírným klusem a naše spřežení zachovávala týž krok. Táhlo pomalu k páté a jak se často stává na rozhraní dne a večera, počalo sněžit. Má společnice ukryla tvář do kožešin, stěží jsem mohl zahlédnout její nosík. Začal jsem jakousi rozmluvu, ale Suzan odpovídala jediným slůvkem. Ano, ne, prosím. Uložil jsem si tedy chvilku mlčení a Michaela rovněž nepromluvila. Zdálo se mi, že je čas se vrátit a v duchu jsem se horšil na to house pana Jana, který nám zkazil krásnou pohodu. Nezbývalo mi, než se dívat směrem jízdy přes hřbety koní, na jejich svalnatý zadek a krásný tvar kopyt, jež se obracejí za něžných pohybů vzhůru podkovou. Díval jsem se na stříhající uši a prout vzduchu vycházející z jejich nozder. A co se tak dívám, zmíra je touhou stisknout podruhé ruku své sousedky,
Spatřím, jak se v zátočině mihne jakýsi chlapík, jak se smeká podle koní a s chvatem se vrhá k saním. Slečna Michaela si dala do křiku a Sizán vstala, přidržujíc se mého ramene. Ten člověk měl kuklu a dlouhý plášť. Neviděl jsem mu do obličeje a mohu říci, že ve mně byla malá dušička. Byl to kníže Alexej. Poznal jsem ho, když si střásil kápy. Jeď, jeď, křičel na vosku, který se hotovil zadržet koně. Jeď! Stál na stupátku saní, přidržuje se zobanů, v něž vybíhala vykroužená příď, a skokem se odstl vedle Michaely. Po chvilce jsem viděl, jak vstává a bere otěže do svých rukou. Viděl jsem, jak Michaelino spřežení zvedá hlavy, jak se rozjíždí, sdílí vášnivost a bouřnou vůli svého vozataje. Za okamžik zmizeli v zátočině, v těch lesích, kde se věru nesetkají.

Na tomto místě se dělí vypravování o výšce na dvě části. Já a Suzanne jsme sjížděli směrem, kde čekal pan Jan. Domníval jsem se, že se teď se slečnou Suzanne snáze dorozumím a hledaje pod přikrývkou její ruku, dotkl jsem se hladké kůže rukavičky. Suzanne se ke mně na okamžik obrátila plnou tváří. Její pohled mě rozpaloval a slova se mi řinula na jazyk s takovou vroucností a s takovou silou, že jsem věru zasluhoval pozornosti. Mluvě chvíli česky a chvíli francouzsky, vyznal jsem jí lásku. Suzanne ponechala ruku tam, kde ležela, ale viděl jsem, že neposlouchá. Suzanne, řekl jsem po chvíli ticha, za něhož k nám doléhal jedině zvuk podkov, frkání koní a svist sanice. Suzanne, teď když víte, že vás miluji, teď když jsem se učinil tak příliš srozumitelný, teď mi zajisté prominete, že jsem vás oslovoval. Narážel jsem tou poznámkou na naše dřívější setkání, jež se tak prahanem mě končila. Suzanne si teprve teď uvědomovala, že ten, kdo s ním mluví, jsem já, ubohý z pera. A podívala se mi do očí. Patřila na mě jako na postavu spadlou z měsíce. Doznal jsem velmi kruté porážky. Suzanne zřejmě nezaslechla ani konec mého vyznání. Starého kozla rozuměla, co jsem povídal, a z návodu jakéhosi ironického ďábla mi otevřela srdce. Obracejíc ke mně rozšířené zornice, v nichž se dvakrát odráží noc, pravila hlasem, jehož tichost hlomozí a jehož síla žene bárky po mořích lásky. Miluji plukovníka. Políbil jsem jí ruku, cítě, že bych měl toto děvče stokrát raději, než ty, s nimiž jsem se doposud setkal. Nic na plat, kdo zná pořádné chlapíky a ženské, ten ví, jak se vyřizují podobné záležitosti, a kdo ne, bude si stejně myslet, že jsem se popadl za nos a čtvrt roku se vláčel jako neživý. Myslíte, že budu slečně teď spílat? Chyba lávky. Řekl jsem, že Suzanne je milostné stvoření. To platí. Mám stejný důvod opakovat to teď, jako před chvílí. Suzanne je krásná. Její postoj je královský. Její pochýlení hlavy, její ramena a paže jsou nádherné. To, co ve mně vzbuzovalo lásku, to, co je vkleto do té hlavy, do jejího hlasu a pohybů, za nichž mě jímá závrať, to vše mám tupit? Tomu se mám posmívat a říci, že se tyto půvaby nevyrovnají prstíčku slečny Cornélie? Suzanne je z nejkrásnějších slečen. A Michaela, jak jsem již řekl, jí pranic nezadá. Ta první miluje knížete Alexeje, a druhá, jak by smet, má v hlavě jiného než mě. No, to je vše. A pro tohle se mám jít utopit? Co Cornélie? Co Ellen? Nesmysl. Jsem příliš dobrý švec, abych odhodil svá stará kopítka. To ostatní se poddá. A jestli mě přece něco mrzí, pak je to jenom to, že jsem hlupák dělal knížeti tlampače. Však teď je čas, abych už pokračoval v milostných příhodách knížete Alexeje a slečny Michaely. Člověku dá rozum, že plukovník nepotkal naše saně náhodou. Zaslechl asi, když jsem křičel z okna, aby mě vzala Michaela sebou, a vlezl do auta, aby nás předhonil. V ten den mu sloužila nádherná náhoda. Ten, kdo posuzuje počínání Alexejovo, zajisté se neubrání myšlence, že to byl blázen. V skutku počínal si jako šašek. To byla asi podívaná, když se cestou necestou hnal v motorovém voze. Jak mu to asi slušelo v dlouhých rukavicích a v plášti s kapucí. Domnívám se zároveň s ostatními, že náš milý kníže měl o kolečko víc. Ale jsem nucen přiznat,
že se mu jeho zbrklé kousky dařily. Odmyslíte-li si ždibek směšnosti, shledáte, že je to celkem pěkná věc, počíná-li si stárnoucí chlapík tak jako on. Zdá se však, že o tom Michaela nepřemýšlela. Sotva se kníže vyhoupl do saní, jal se vypravovat, co mu krajina kolem obory připomíná, jaká ruská řeka se stáčí podél podobných lesíků a který oddíl gardy, kdy stál před úkolem stéci výšinku na vlas podobnou návrší před Richterovým domem. Michaela jej sem tam povzbudila otázkou a smála se, když se pustil do prášení a když vykládal neuvěřitelné věci o svém psisku, které mělo nos tak ostrý, že rozeznávalo milostné dopisy od účtů a kachnu, která hnízdí od kachny samotářky. To, pravil kníže, není nic proti fence jakéhosi kapitána, která měla tak mohutný rozum, že sloužila svému pánu způsobem téměř lidským. Řečený kapitán se pramálo vyznal v umění vystačit se svými penězi. A stávalo se, že vydal dvojnásobnou částku, než mohl zaplatit. Jsa ve veliké tísni a nemá je ani zdaleka prostředků, jak by si pomohl, jal se hrát v karty. Nikoli pro zábavu, jak se sluší, ale s pilnou snahou vyhrát stůj, co stůj. Když mu padala karta a když měl před sebou pořádnou hromádku, vsadil všechno na jednu hru. Sotva to učinil, vstala Fena z pod stolu a nespustila očí z jeho rukou, až do té chvíle, kdy si oddychl a schrábl peníze. Toť se ví, že se po podobné výhře neodchází. Kapitán byl zavázán ctí setrvat u karet tak dlouho, dokud zase všeho nepozbyl. Ale Fena, která se jmenovala Stella, vrhla se na jeho kapsu a jala se tak pronikavě štěkat a dorážet tak prudce, že se jí musel bránit holí a později kordem. Všichni vstali a honili zvíře sem a tam a mířili na ní pistolemi a nemohli si zjednat klid, než že by ji utratili. Ale to kapitán nechtěl připustit. Tak nezbývalo, než aby uposlechl varování této psice a odešel. Odtud pak Fena odváděla kapitána po každé výhře na konci svého provazu domů a nashromáždila mu značný majetek. Michaela poslouchala jen roztržitě, ale byla knížeti vděčná, že k ní přisedl, že se nezmiňuje o panu Lhotovi, že obrátil koně na jinou cestu a že se dnes již nesetká o samotě s Janem, kterého v tu chvíli málem nenáviděla. Kníže byl na koni. Myslel jsem na něho od chvíle, kdy Sizán vyslovila jeho jméno a snažil jsem se uhádnout, co teď dělá. Uvykl kout železo, dokud je žhavé, a má se asi k činu. O ničem nepřemýšlí a přece si vede jako znatel lidských srdcí. Věděl jsem, že je to ďábelský utěšitel. Představte si smutnou Michaelu a po jejím boku chlapíka čpícího juchtou s kačírkem vlasů na skráních a se stříkanci krve, jež sotva vybledli. Představte si velmože zapírajícího chudobu, která by vámi otřásala jako žebrácké rány, ve chvíli, kdy si vymýšlí nesmysly pro růžové ouško Michaelino. Je ten obraz přebarven? To nevadí. Chtěl bych však říci, že se slečna cítila po boku toho znamenitého znalce lidí malou dámou a že přijímá hru, za níž se stane ještě menší a líbeznější a uraženější a potřebnější ochrany proti neomalenosti pánů Janů. Snad se jí stýskalo, ale současně cítila radost podobnou blaženosti školaček. Tento pér života, tento samoděržavý bík, na jehož rukách lpí krev neuvěřitelného válečnictví a neuvěřitelné věrnosti, přivolal čas pohádek. Ta kukla, ty ruce vězící v rukavicích s manžetou málem až k lokti, teď odložili otěže.
Nadcházející tma kryla jejich hubenost a činila je podobnými rukám umělce, který hněte vítr ve vypravování. Jeho mlčení poutá hlasy přibývající noci v jakýsi jinotají, jemuž není třeba rozumět. Jeho tvář, věčně neklidná a vážná, se na obrátku směje srdečnou radostí jen proto, že se usmála Michaela. Nebylo ani potuchy po onom posměváčku, který dopaloval doktora Pustinu a jenž si na kratochvíli střílel z lidí. Kníže teď hrál dočista jinou hru. Byl upřímný. Nepolíbil Michaelu, nepřivinul ji k sobě. Ale mlčel ve chvílích, kdy ticho nabývalo hlasu, který praví: ty máš na krajíčku pláč? Vzmuž se, opři se o mě, jsem kníže života. Za toho výmluvného mlčení jeli podle stromů vrhajících stíny a pod měsícem milenců a mimo propast, jež vnuká závrať.

0: Zatím já a Suzanne jsme pospíchali za panem Janem. Díval jsem se na Francouzsku jinýma očima a sanice mě pranic nepoutala. Řekl jsem Boskovi, aby pobídl koně. A za chvíli jsme již zahlédli Jana.
1: Chuďas, myslel si, kdo ví, co chytrého nevyvedl. Myslel si, že k němu přijíždí Michéla, že se vrací, že se bude podivovat jeho zálibám v nočních potulkách. A zatím jsem byl ze saní já.
0: Ptal se mě aspoň třikrát, kde je Michaela, ale nebylo mi do řečí. Odpovídal jsem mu na všechny jeho otázky, nasedat, nasedat, nebo zmrzneme. Teprve během jízdy jsem prohodil, že slečna odjela s knížetem. Chtěl jsem Jana trochu potrápit, abych se povyrazil ze své špatné nálady. A dodal jsem, že ten chlapík slečnu málem unesl. Od Topolů jsme zamířili k Richterovi. Přijal jsem od lesmistra slib, že mi na zítří pošle dvě ušáků. Potom jsme se vraceli domů. Pan Jan a slečna Suzanne si neměli co říci a já jsem mlčel. Každý z obou se stáhl do koutku, jako by pozbyl dobrou polovinu tělesné váhy. Měl jsem teď místa jako malý král a věru nechápu, jak jsem se mohl do týchž saní nevměstnat, když jsme vyjížděli. Koně šli krokem. Trochu jsem dřímal, mysle na své stáří, a poprvé mě skličovala léta. Potom mi přišla na mysl má neteř Eliška. Za těchto úvah jsme dojeli k brance. Pan Jan se vrhl ze saní a jal se schánět plukovníka. Řekli nám, že se doposud nevrátil. Slečna Suzanne zmizela ve dveřích a když Jan poodstoupil, zase se vrátila. Pane Spero, řekla zvedajíc ke mně oči, nebudete žertovat na můj účet? Odpověděl jsem jí, že bych si ze srdce rád zasloužil důvěru. Slečna Suzanne mi porozuměla a podala mi ruku. Nechtělo se mi odejít bez Jana a čekal jsem s ním, až se kníže vrátí. Stáli jsme v podjezdu. Pan Jan si kroutil vousy a já jsem okouněl. Váš přítel, řekl potom Jan, váš přítel plukovník je mluvka, histrion a podvodník. Dnes, když hrál karty s panem Stoklasou, vynesl krále. A ten král byl předtím odložen.
2: Tak, povídám. Jste si tím jist a nepřipouštíte, že jste se přehlédl? Kníže Alexej hraje, jen se práší.
0: Jen práší, odpověděl Jan se zlostí.
2: Ještě chviličku jsme si vyměňovali názory, ještě chviličku jsme si brousili vtip a věc, jak už to mezi chlapy bývá, nabývala povahy hádky. V tom se ozvalo cinkání zvonku a Alexej výjížděl. Zarazil koně, div si nesedli na zadek, hodil Marcilovi otěže a pomáhal slečně vystoupit. Všiml jsem si, že měla růžové tváře. Pokynula Janovi i mě jediným posunkem a pravila, že kníže je nejznamenitější voska, který kdy vedl koně. Víte, pokračovala rozšiřujíc svůj úsměv, že jsme projeli oborou a vrátili jsme se kolem rybníku? Podivoval jsem se, za jak krátký čas urazili tu dlouhou cestu, ale pan Jan neříkal nic. Slečna Michaela přeběhla schodištěm a my jsme ji zvolna následovali. Chtěl jsem začít nějakou veselou rozprávku, abych Jana rozptýlil, ale nepovedlo se mi to. Hledal příležitost k hádce s knížetem. Ale plukovník mu dlouho odpovídal mírně. Doktor Pustina, pravil Jan, zastavuje se na posledních stupních schodiště. O vás dnes mluvil takovým způsobem, že jsme se všichni smáli.
1: Tak, odtušil kníže, advokát je šprýmař. Co tedy zbývá, než se smát, když mluví?
0: Dobrá, řekl opět Jan, opakujte mu to. Ale pokud jde o váš způsob přepadávání saní, myslím, že přeháníte. Slyšel jsem, že jste to byl vy, kdo obrátil koně k rybníkům. Pane, děl kníže, sotva znatelně se usmívaje. Jestliže vyhledáváte spor, začal jste z nepravého konce. Co chcete? Svářit se pro směr jízdy, která je ukončena? Věřte, že mi nikdo nepokynul, abych zamířil tam, kde jste čekal. Chcete-li přijmout toto vysvětlení, přijměte je. A jestli váháte, najděte si jinou příčinu k hádce. Méně ješitnou, méně průhlednou. A přísahám Bohu, netvařte se jako milenec, který chce trestat dámu, jež se starého čerta stará o vaši žlučovitou povahu. Nezapletejte jí do hádek, které mezi sebou máme jen proto, že vaše čepice je příliš vysoká a že mi váš výraz připomíná dřevěné hračky.
2: Milosti, řekl jsem Míse se do hovoru, milosti, kdybyste byl mým kmotřencem a já měl na motousku křestní peníze z vaší ruky, věřte mi, že bych přece jen souhlasil s panem Janem. Jak pak nemá narážet na slečnu, když mu jde právě o ní? Proč by se rozpakoval o ní mluvit? Povídám, že není zle, pokud jde o slovíčka, a s ostatním si dejte zajít chuť.
0: Promiňte, vpadl mi do řeči Jan, promiňte, vaše pomoc mi není právě vhod.
2: Tím hůře, řekl jsem, tím hůře pro ramlice mezi kořeny habrů.
0: Škato vzal jsem knížete pod paží a odcházeli jsme podporujíce druh druha. Pan Jan stál na starém místě a jestliže dobře hádám, měnil barvu jako roční časové. Na konci chodby jsem se ohlédl a tu jsem spatřil, jak se k němu přibližuje doktor Pustina.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

Já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou a proč bych se bál. Dál zbraň pevnou rukou držím, i tu ve spánku mám.

0: mám zlatý klas a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, vážení diváci, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na našem novém pořadu, který jsme nazvali Hovory A, a které by měly být takovými hovory, které měly by být, říkám, takovými pardon. Prosím? Ano, já jsem tady. No, kamery taky, samozřejmě, obě. Všechny tři. Dvě zatím odpočívají, popíjejí tady a třetí mě zabírá, řekl bych, skoro předčasně nějak. No, jinak tu není nic, prázdný prostor, tu a tam socha, obraz a chaos. Chaos jako před každým počátkem. Okamžik, prosím. Malý okamžik, mluvím na druhém přístroji, ano? Prosím? Vy jste druhý přístroj? O, pardon. Který jste vy? No, Dvořáček, to vím, že Dvořáček, ale přístroj, který jste? A, třetí, tak pardon, tak mluvím na třetím přístroji. Aha, cože? Jo, to je pan architekt? Je, to jsem rád. Moment, mluvím na druhém přístroji. Pane architekt, já bych to nechal tak, jak to je. Prázdný prostor, promiňte, vážení diváci, mluvím na dvou přístrojích, sami to vidíte najednou. Já bych to nechal, jak to je, ten prázdný prostor tady. To je nádherný prostor, pane architekte, to je, to bylo postaveno pro královnu. Ano, to je Letohrad. Ano, vysloveně Letohrad. No přece pro královnu nepostaví haluznu, to si dovedete představit. To je, to má i ty, jak se tomu ty štuky. Ano, to bude takové století nejméně, ne-li méně, ano. To je velmi krásná věcička. No, já bych to nechal tak, jak to je, a do toho prostoru bych tak volně rozptýlil, co to? Ne, obuv, židle. Židle, pane architekte. Takových 80, 100, 120 židlí. To nemáte? To je typický, to nemáte. Tak cokoliv. No, cokoliv, na čem se dá sedět, samozřejmě. Ne, větev, ne, tu bych tam nedával. Děkuju, ano. Už jsem tady, prosím. Ano, lidi máte, jo? Hudbu taky? A co nábytek? Ještě zvoní. Ano, všecko. Tak bych začal. Titulky, zvuk, hudba, světla, vzruch. Lidi sem vpustit. Jedeme.

0: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
1: Nevím.
0: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit s tím nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
1: Nevím.
0: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
1: Slepička.
0: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
1: Z vajíčka.
0: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
1: No já.
0: Správně, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh, já, to je moje soukromá, to je jako soukromý pocit, já to nevnucu, prosím, kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést do těchto ošemetných, velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada. Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
0: Prosím.
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
0: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koule, země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit, když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo, ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století, co se o to vůbec staráme, tohleto. Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici. Že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto. Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici. Ale...

0: zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
1: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
0: No proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
1: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla ne, jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
0: Jako sobě.
1: Ano. Třeba uvedu příklad, jo? No, na příkladu prosím. Nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to, tak to vysvětluje.
0: Nám.
1: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
0: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance
1: ano,
0: je.
1: Postřeh jste to.
0: Ano, no, ano, tak, ano.
1: To
0: ano.
1: Jsem rád. No a o to šlo... No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
0: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si. Ano. No tak já si to buď vysvětlím snadno, anebo vůbec ne. Já taky například, podívejte se, když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor, jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, v opatníky, okolem jdoucí chodce, okolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
1: Tam je to
0: zařízený všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
1: Snad na polu.
0: To mě netajte, to já nevím. Ale taky jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu. Aha, zastavte zeměkoulí.
1: No to už by bylo pozdě.
0: No dobře, tak těsně před vodem varu, no, detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? A přestoupilo na jinou planetu? Ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje, já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém, jiná otázka, přátelé, a daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli zpozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem toho stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ono už se zase stmívá.
1: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, co já znám, třeba lenost.
0: Lenost, kde by se u mě vzala lenost? Čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země koule se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment, ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat, naprosto přesně jdoucí hodinky a těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
1: Přesně jdoucí.
0: Hodinky H po pradědečkovi pr.
1: No, ale...
0: Dědeček byl pravoslav.
1: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
0: Jak to?
1: No, podívejte, o 9 minut napředu.
0: No, počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se ji předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
1: No, tak.
0: Takhle, no, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
1: 24.
0: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte? Protože oni... Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já je sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka. A ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
2: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
0: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé... Nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí, nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.

0: Noc plná hvězd.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůzek, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u pudičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky... Rusín Berniev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice o tři spory v pondělí, Peška v úterý, Berně ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odpízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berjev. Jisa původu kočovného, nedělalo mu to obtíže. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, zkaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené duše nepodstrčí, ten klid svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého. A my pozveme dalšího muže zpěváka. Ono, tady je to tady trošku těžké říct, jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli je to i literární host. My jsme se vždycky zvali hosty literární a právě v osobě tohoto muže se nám to nějak dobře spojuje.
2: On to sice nepřečítá, ale to, co se napsal, zpívá.
1: Jde o zpěváka, kterého asi znáte, jde o našeho kamaráda Karla Kryla.
3: Domů šel u máčka.

0: hvězdou.
1: Poklona, pane kolegu.
2: Má úcta, ale...
1: A co pak je vám?
2: Ale jsem taky nesvůj celý.
1: A co pak je vám?
2: Takový rozčilen vám.
1: Ale?
2: Představte si, že by mi byli včera ukradli vůz.
1: Ale vůz, snad ne tu novou Renaultku.
2: No, znáte Renaultku, moji, co si tu rozplihlo.
1: Ano, počkejte to číslo, jaký má číslo?
2: Znáte číslo?
1: No číslo N3555.
2: Správně, N3555. Tak si představte, že já včera otevřu žurnál.
1: Ano.
2: A první věc, kterou vidím, že v Golčově Jeníkově ukradli vůz číslo N3556.
1: Ježiš.
2: Tak si představte, kdyby ten zloděj se byl přehmát o jedno číslo, neměl jsem vozu více.
1: Ano, a představte si, kdyby se byl přehmát o dvě čísla, tak byl vovokotrop a vůz bral někdo jiný a pak z toho mohl toho bankéře honit po kavárnách.
2: To je pravda.
1: No ani si to nedějte, já vás pobveselím. Podívejte.
2: Pobveselíte?
1: Já vám řeknu jednu anekdotu. Anekdota zní, po potopě jede loď.
2: To je dobré.
1: Po potopě jede loď, tedy malý snaživý hagenbeček, řečený Noe, vezl na své arše, která tedy podle úmluvy se jmenovala Archa, tedy určitou zvěřinu, a to tím způsobem, že tedy měl tedy od zdola nahoru složená zvířata, dole měl blíka, pak měl menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, pak měl ještě menší, a nahoře byla bleška. Jednoho nedělního odpoledne, kdy Ptakopisk s Noemem čtyřručně na klarinetu, tedy zkoušeli Bachovy etídy, a tyto zvuky z dmy prolínaly a tvořili snivou náladu, slon seděl ve své malé komůrce a četl si, tak pravil Zarathustra. A jak tak čte, najednou Bůh.
2: Bůh otec.
1: Ne, Bůh zvuk.
2: Kde?
1: On si toho nevšiml na stropě. On si toho nevšiml, čte dál, najednou Bůh zvuk.
2: Po druhé.
1: Po druhé. Slon si to zase nevšiml. Najednou Bůh zvuk.
2: Po třetí.
1: Slon si toho všiml a čte dál. Bůh zvuk.
2: Po čtvrté.
1: A to vám šlo porád. A jakmile slon začal číst, Bůh zvuk. Bůh zvuk. Když to bylo po padesáté, slon otevřel dveře a zavolal Noeme. Noem přišel, protože mu na tom slonovi záleželo, to byl slon bílej. Oni ho vezli do Siámu.
2: Aha, oni ho tam potřebovali na vlajku.
1: Ne, na známky. A poslouchaj. A po každý Bůh zvuk. 51. Bůh zvuk. 52. Bůh zvuk. 53. Bůh zvuk. 54. Bůh zvuk. 80. Bůh zvuk. 90. Bůh zvuk. 95. 96. Teď už to nemohli vydržet, tak vyrazili dveře a letěli nahoru a přijdou před ty dveře. Bůh zvuk. 100. 99. Vracej do těch dveří. Bůh zvuk. 100.
2: A co to tam bylo, pane kolego?
1: Pane kolego, víte, co tam bylo? Stonožka se tam zouvala.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: hvězdou.
1: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
2: Melichar, no jo, Melichar, já... Ještě jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
1: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
2: Ze Silvestra.
1: Neříkej, na Cikláre? No, to jsi si nějak zašel, pane Melichar.
2: No zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy?
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jste v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No sídlíte tady.
2: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma,
2: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
1: Co jestli
2: nemáte močáka?
1: Ježiš,
2: nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
2: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne namazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
2: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
2: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptease.
2: Ajejejejejej. Striptease, to Mě bolí hlava až po černic. Ale ostuda, víte?
1: Ne, ostuda.
2: Co říkáte striptease?
1: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
2: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježišmarja, tam taky striptease?
1: Ne, tam se dělal Rothschilda.
2: Rothschilda?
1: Rothschilda.
2: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
1: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
1: No jo.
2: Jenže já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
1: Dobrý. Oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
1: No jo, no jo.

0: Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Dějete, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
0: Ani jeden, proto já takhle dovádím.
1: Jo,
0: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou.
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
0: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
1: Počkejte, a vy máte střechu?
0: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez došku, na vršku, roztrhánou. Já na ní dupi.
1: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
0: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
1: No tak pardon, vy máte mlejn. No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
0: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
0: Mrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
0: No.
1: A šindele, tedy došky.
0: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
0: Ale ne! Na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
0: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
0: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: A co pak to došly?
0: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barem. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
1: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
0: no,
1: bez došku, no, bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
0: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, protože jsem v tom namočený až po krk.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No.
1: Chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko.
1: Ne.
2: Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A... Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, dobře, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí se.
2: Kdepak.
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.

0: Noc s hvězdou.
1: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
2: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
1: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduju, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán, ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló, slečno, pojďte sem. Fakra. Tam měla antre. Podívejte se, můžu se vás na něco důležitého zeptat? Co proti mě máte?
2: Nic.
1: Tak to je fajn. Nechtěla byste se mnou kamarádi? Já se jmenuji Prokop. Ale můžete mi taky říkat Prokůbku. Nebo Prouky.
2: Prouky, jo.
1: No, já jsem doktor. Doktor práv.
2: Jo. Já se jmenuji Věra, jsem zpěvačkou. Zpěvačkou písní.
1: Aby se mi hodilo, já taky dělám do zpěvu, jo? Nemohla byste mi dávat hodiny? Teda hodiny s kukačkou.
2: Aha, můj tatínek je kukačkovej hodinář.
1: To je blbý sakra. Škoda, že není přesejpací hodina. Víte? Mně se totiž zastavili hodiny, přesejpací hodiny, a ne a nejdou.
3: Hejte, a obracíte je takhle z hůru nohama někdy?
1: To nemůžu, to by se mi nahrnula krev do hlavy.
3: Ne, já myslím, jako kde máte písek?
1: Na dvorku haldu. Ale to víte, já už si teď nehraju. Nemám tolik času.
3: Já myslím v těch hodinách, kde máte písek, nahoře nebo dole?
1: Uvnitř.
3: Uvnitř, nahoře nebo uvnitř, dole?
1: Uvnitř, dole, vole.
3: To je jasný, tím pádem, poněvadž ten písek musí být nahoře.
1: To máte marný, tam se neudrží.
3: To je právě v pořádku, poněvadž jak ten písek padá, jo? Jak, když písek padá, tak hodiny jdou.
1: No jo, ale začne padat sníh a hodiny se zastaví. To se mi právě stalo. Začal padat sníh a...
3: Uvnitř začal padat sníh?
1: Ne, uvnitř padat nemůže. Venku začal padat sníh. Uvnitř nemůže.
3: Jak to, že ne? Jak to, že ne? Já mám doma třeba těžítko, upomínkovej to předmět ve tvaru koule. S tím, když se zatřepe, tak jo, tak uvnitř sněží. Skutečně.
1: Ještě nám vykládáte, že se tam chodíte koulovat.
3: Já něco vím. Já vám znám pána jednoho a ten má přesejpací hodiny a v nich má místo písečku železný piliny. Jo? On, rozumíte, on, když mu to takhle dojde, tak on se s tím nemusí obracet. On na to položí magnet a ten píseček se musí vzhůru.
1: A propo, nechtěla byste mi dávat hodiny?
3: Co, kdo? Já, jestli bych vám nechtěla dávat hodiny? To bych byla pěkně blbá. Kdybych měla nějaký hodiny, tak bych si je nechala.
1: Ale tady byla taková jedna krasavice, jak do mě hučela. Pořád prouky sem, prouky tam.

jak pak je dnes asi v nebi. Prší tam nebo svítí sluníčko, andělé splétaj si dredy, kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekaj, střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců FL věka.

starý voják a kniha osudu, za co bojoval, na co si vzpomíná. Jeho prst mě ukazoval na mapě.

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám répu a je mi do zpěru, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Coloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.
1: Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Mariánské lázně. Říká se město v lese a les ve městě. A také se dá říci lidé ve městě a město v lidech. Ten, kdo jim prostoupil a nejen prošel, ten, kdo jim prochází, je také prostupován jím, městem. Město jsouc dotvářeno lidmi, dotváří i je. Vytváří ve svých lidech hájemství ticha. Přeslal se nás mate a milostivě šálí, i když jsme daleko, natož pak, když jsme v něm. A nebylo to také jenom sladké zmatení a milostiplná šalba, když Johann Wolfgang Goethe na sklonku svého života potkává mladičkou Ulriku? A nebylo to značnou měrou samo město, čím je zasahován a jímž je šťastně rámován ten její sličný zjev? Dcery paní von Levecov dospěly, píše ve své knize o Goethovi Emil Ludwig. V prvním létě je Ulrice nejstarší 17 let. V druhém létě se Goethe zamiluje. A několik týdnů předtím píše do Výmaru dopis. Daří se mi špatně, neboť ani nejsem zamilován, ani není nikdo zamilován do mne. A z této poznámky usuzuje autor této biografie, že šlo u něho spíš o obecnou touhu, než o určitou vášeň. Stařec touží po děvčeti. A tu se naskytá právě tato slečna von Levecov. Je červen a kolonáda šumí hudbou, hovorem a smíchem. A kdykoliv tu zazní její hlas, nasazuje si Goethe rychle klobouk a míří ze svého domu tam, dolů, mezi lidi, k ní. Je otevřen, je šťasten, má pocit, že se mu daří tak, jak se mu po celá léta nedařilo. A je hudbou vždycky znovu dojímán. A nejen tam, kde půvab skladby se pojí s půvabem interpretky, když se slzami v očích naslouchá Marii Šimanovské, ale i vojenská hudba, jak sám říká, ho otevírá jak zaťatou pěst.

Ale není to jen společenský život, jen ona kolonáda, pouze chvíle u klavíru. Je tu město. Město jako celek. Celek rostoucí z minula obrácený k budoucnosti. Jsou tu zajisté i procházky s Václavem Skalníkem, geologické průzkumy celého okolí. A jak jedno v té době zasahuje do druhého, jak opět jedno druhým prorůstá, je vidět z toho, že v hovoru o břidlicích užije příměru o dívčích polipcích a naopak potom ve své elegii položí cosi jako normu vědeckého zkoumání. Jen sbírejte, všech jednotlivin dbejte a tajem přírody se zajíkejte. A svůj dopis ze 14. srpna 1823 končí slovy. Více dnes neřeknu. Loučení s Mariánskými lázněmi budí všelijaké myšlenky a činy. Neboť příliš krátké prodlévání se skvělými lidmi cítí člověk velmi bolestně. Loučí se tedy s městem. S městem, které, jak já si myslím, je vlastním předmětem jeho planoucího citu. Zajíkaje se tajem celku, obrací svůj zřetel k jednotlivinám, z nichž jednou a snad první je právě Ulrika von Levecov. Také ve svém deníku je tehdy velmi zdrženlivý, píše. Setkání se sestrami, veselé dohánění vozu, na terase chvíli a v pokoji, osvětlená předsíň. Uvažoval o minulém, přemýšlel o nejbližším. Klidná noc, příjemné sny. Uvažoval o minulém. Jakou minulost má na mysli? Svou vlastní? Nebo tu dalekou minulost hor a zemských vrstev, o které se tu vášnivě pře a za kterými se tu vypravuje nahoru do kopců i dolů pod povrch země? Přemýšlel o nejbližším. A nejbližším, říká Emil Ludwig, je pomyšlení na svatbu. A tak je žádána o dceru matka, která byla sama středem milostného zájmu básníkova o 15 let dříve. Dostává se mu odmítnutí. Kdo je vyslovuje? Matka nebo dcera? Ta zůstává pak sama provždy. A ještě v pozdních letech, v letech velmi pozdních, která jsou ovšem omylná, prohlašuje jednou, že v Goethovi vždy viděla jen cosi jako otce a jindy, že nebýt její matky, byla by k sňatku svolila. Ale v té době odmítnutí není ještě konečné a Goethe opouští své lázně přece jen s jakousi nadějí. Je 14. srpen 1823 a tento odjezd, toto loučení, vzpomeňme na jeho slova, probouzí v něm všelijaké myšlenky a činy. Prvním z těchto činů je cesta do Karlových Varů, kam zatím odjeli i Levecovovi. Je tedy závěr srpna a co si uniká a mizí. Ten červen v Mariánských lázních a červenec, ale je to vůbec, to vzlétání a neklid vlastní tomuto místu, přítomnost živých vod a nocí, kdy hvězdy sestupují mezi žlutobílé budovy a svítí v korunách stromů. Přesladké, milosti plné šálení, jež tady mísí jedno s druhým a bere našim smyslům oporu i jakoukoliv zkušenost. Magické prolínání času s prostorem, kde jedno proniká druhým a druhé prvním, kde už nevíme, co je tu vlastně v pohybu, v tom zdejším, neustávajícím, i když mírném plynutí, které tu vždycky proniká i námi a nás se zmocňuje. Goethe, Kořese, Ulrice, měl na mysli ženy, mládí, život.

V Karlových Varech tehdy Goethe dlouho nepobyl. Obklopen houfem přátel, máváním i polibky mladých žen, nasedá 5. září do dostavníku a jede směrem k Chebu, směrem k domovu. A během cesty, za jízdy i na místě, kde odpočívá, píše. Píše chvatně, pod nátlakem chvíle, píše něco, co ve svém deníku jen stručně komentuje. 6. září upravoval báseň. V neděli 7. září pokračoval ve psaní básně. 12. září přehlédl na cestě báseň znovu. A když se před ním zjeví výmar, je báseň dokončena. Nad tím, co uniká, co nenávratně uniklo, vyrůstající, trvající klenba veršů. Elegie z Mariánských lázní. Pomalu končí rok 1823 a v jeho posledních dnech píše Goethe paní von Levecov. Když se štíhlé, milé děvče skloní a ve vzpomínce na mne zdvihá kamínek, je to vedle sta postojů, v níž vidím před sebou zas nový zisk. A začíná rok 1824. Rok, kdy se ještě chystá do Mariánských lázní a hovoří o tom s Eckermannem ještě 6. května 1824. Eckermann zapisuje a důvěřivě by sdělil všechny důvody. Ale hned v následujícím zápisu z 10. srpna téhož roku je už jen stručná zmínka o tom, že dřívějšího úmyslu jet do Mariánských lázní se vzdal. Že nechce letos v létě podnikat žádné cesty. Co leží mezi těmi všemi důvody důvěrně sdělenými a mezi vzdáním se všech letních cest a zvláště té pro něj jistě nejkrásnější, těžko říci. Ale do Mariánských lázní se už nikdy nevrátil. Z Mariánských lázní.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

plus dceřinu smích, jak voda přes oblásky, tak jsem tu svoji hlavu zdvihl.

0: Noc s hvězdou.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady nejsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: To ne, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřej utrousit. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec, buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, Deskovice, číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky.
3: Přástky bychom mohli říct.
1: Šaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii, nebo trochu šplíní.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
1: Pozor. No.
3: Ovšem zase bychom neradi, kdybyste se sem nějak lavinovitě hrnuli.
1: No, já tady musím říct, že v programu je psáno taky, kdo může vystoupit na tom dnešním večeru. Za A členové Semaforu, za B přespolní umělci, za C přihlášení z publika. A tady je právě na vás, abyste se o přestávce přihlásili. Ten, kdo chce samozřejmě vystupovat, tak zajde tady.
3: Ano. Já bych navrhoval představit pana Balcara, který vás bude evidovat. Pane Balcare! No,
1: zapíše jméno a...
4: To je pan Balcar.
5: Tady dělíme na za prvé škrtiče. Bez mě patří anakonda, boa boa, piton neboli hadvodní.
1: Později. Tak tenhle pán vás bude evidovat. Tak je správně říkal Slávek, ovšem žádné houfy, zbytečné tlačenice, jeden hezky po druhém a tak, no a...
3: Každém slušní...
1: Hele, pán má

0: blízko, které se právě touto letmou zkouškou odhalí.
1: Ano, což kdyby tam příživník zasedl nějak.
0: Pojď se na to.
1: Tak hrajte, příživníci.

schodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo.

koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma, nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák,

0: leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu je, jak mu je.
1: Noc plná hvězd.
2: Na příbružných místech bylo totiž rozhodnuto, že na příště vám pro zrání současně opravdu jsme právě ze včerejší relace, že nemoc zvaná mlýnské kameny nemůže existovat. Je dlužno to torčení opravit i na správné žlučové kamenky. Žakstvo všech škol, naši drobotinu, upozorňujeme na nová nařízení jazyková. Bylo rozhodnuto, že obojetné souhlásky Besaleme Pese Veze zavozem se zrušují úplně, takže po těchto písmenkách se ani tvrdé

rovněž od 1. dubna píše se po F pouze tvrdé I s výjimkou slova Zimbabwe. Nyní zařadíme do programu ještě dechové desky. Tedy první dechová deska, která tedy následuje, je od skladatele Selipského Proč ty jsi. Slova napsal Vítězslav Nezval a Viktor Hugo zvukou společnou a nerozdílnou. Hudba Selipský, Proč ty jsi, a je to, tuším, fuga. Je to fuga, neboli skladba nekonečná. Račte naslouchat.

0: noc s hvězdou.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slono na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji neroset. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký zase ale, jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu?
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tycián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu prosím?
2: To mě teda podrží. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: No, kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? Přece si tomuhle tomu nemohl věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona!
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde. Co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přijedu s ním k vám. A nalinýruji ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.